0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
1: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

Station. Hey. Fein.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Thank you very much.
0: Fajn.
6: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
6: Fajn.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Here.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn Radio. Prostě

poslouchej nás online na fajnradio.cz. Turn it up, turn it up.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
1: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
0: A proč?
1: Mrknout se na auto.
0: A proč?
2: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádi.
5: Instagram,
4: YouTube,
5: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: 13-letý Jakub zachránil život svýmu kamarádovi, který skolaboval během rybaření, nespanikařil, zavolal na tísňovou linku a podle instrukcí operátora zahájil resuscitaci. Díky jeho rychlému zásahu se podařilo chlapce udržet při životě až do příjezdu záchranářů. 75-letý senior z Hamburku si přivydělával sběrem vratných lahví a plechovek. Když příjem poctivě nahlásil, byla mu o vydělenou částku snížena sociální podpora. Prahu navštívili další světoví celebrity, modelka Kendall Jenner a taky herec Jacob Elordi, kteří byli spatřeni v kavárně Café Chloe na Praze 2. Jejich návštěva vzbudila obrovskou pozornost a lidi byli happy, že jsou celebrity i u nás v Praze.
3: Fine. Pozor si dejte na silnici v ulici Amperova v Liberci, tady máme hlášenou nehodu, bohužel teda nevíme čeho, ale je to bohužel bez odezvy, tak snad je všechno v pohodě. A velký špatný taky na silnici 57 u obce Hladké Životice, okres Nový Jičín, tady probíhá kivadlový provoz jedním jízdním pruhem, je tady požár nákladního automobilu. Tolik dopravy, teď už Morning Bus na fajnu.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Morning Boost.

0: Krásné, dobré ráno, Piráti! A Piráti v silnic. Je tady novej den a naše kotřápka fajnu vyplouvá na ranní plavbu zvaná Morning Boost. Potřebujeme úplně všechny námořníky, protože to bude úplně moc nebezpečný takhle po ránu, je to jasný? Nejenže dojedeme k ostrovu, kde zjistíme, jak moc to bude nebezpečný na stadionech při mistrovství světa ve fotbale, ale taky si u všech mořských děsů pustíme nějaký ty balady, ať je plavba na ostrov zvaný práce v pohodě. Dejte bacha, ať vás nepotká třeba oprátka, v práci by to mohlo být hodně těžký. Kurs máme, náladu taky. Můžeme vyplout, jediný, co nemáme, tak je jméno Pirátský Wendy.
1: Jakože mám mít pirátský jméno? Ok, tak já chci být bez nožka.
0: To proč?
1: Jen tak.
0: Ok. Tak já budu bez ručka. Bez ručka, bez nožka. Krásné, dobré ráno, přeje bez ručka, bez nožka. Dejte nám vědět vaše pirátský jméno. 724634634. My pojďme na naše pirátský šongy. Like, so one direction. Hezký ráno.

0: krásné pondělní ráno všem, tohle jste Alex Warren, jeho Eternity na fajnu, 11 minut po 8 hodině, no a my si musíme promluvit o jistý záležitosti, která nás brzy, brzy čeká. Nenávratnou rychlostí se blíží mistrovství světa ve fotbale. Velká, velká sportovní událost. Všichni se podle toho zařizujou, jo, youtubeři skládají písničky, firmy lepí na svý výrobky speciální fotbalové etikety, fast foody připravují speciální fotbalový meníčka, lidi kupují dresy. Ale jediný, u koho se zdá, že má nějaký jako mistrovství, víte kde, je samotná FIFA, která to mistrovství má jako pořádat. FIFA přišla s tím, že pokud navštívíte stadion na mistrovství světa, umřete žízní. Je to tak? Zakázala donést si na stadion vlastní vodu. A to je co říct. Chápal bych, kdyby se mistrovství světa a každý zápas hrál třeba, já nevím, na palubě letadla letící v rámci Schengenu, ale pokud vím dobře, tam už taky můžeme mít vlastní vodu. Ale naštěstí to úplně jako není ztracený, protože Wendy se bádala, píděla, že to není možný a objevila jistou informaci.
1: Takhle, oni to fakt jako zakázali a zakázali jakýkoliv objem. No a potom, co se fanoušci jako zbouřili, tak řekli, že teda 500 ml cca jim povolej. Ale je vlastně jako pořád vůči tomu horku, který tam bude.
0: No.
1: Já
0: jako nedovedu si představit, že tam mám 5 ml vody. No, tak držíme všem, co na stadion se chystají. My budeme asi to sledovat pohodlí gauče a budeme mít vody, kolik budeme potřebovat.
1: Je to tak.
0: To je docela plán. Tady je tedy Swims, jo, Mr. Know It All. Hezký ráno.

0: Tate McRae, Just Keep Watching, pecka, která dohrála tady na Fajnu v Morning Boostu v pondělí 8. června.
1: To je mega, to všechno to peschrnula, to se mi líbí. Dámy a pánové, co bude hrát dál, na to se pojďme podívat. Dnešní pondělí se prostě neobejde bez Taylor Swift. Její Elizabeth Taylor, za malý okamžik na Fajnu. Kromě toho, třeba tohle ještě.
0: Ikonická dvojka Killin, Sufjan Mešmeš, jejich pistáci.
1: Takhle bude zní následující 10 minutovka na Fajnu. Budem se probouzet s tímhletím, přesně s tímhletím. A pak mrkneme nějaký ty random fakta, ať se takhle při pondělí něco dozvíme. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
17: Potisk, dárky, Belavil, CZ.

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Kelin, taky Sofiane, jich pistáče na fajnu, 6:30 aktuální čas. Krásně dobré ráno všem, pojďme si říct dnešní 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: Pro více inteligentní lidi je těžší najít si partnera. Vidíte, sice vás nemá kdo škrapkat na ruce, ale aspoň jste samostatní a dokážete si najít sami. Najít si partnera. Vidíte, sice vás nemá kdo škrapkat na ruce, ale aspoň jste samostatní a dokážete si najít sami jízdní řády. Známka inteligence.

špičku zemí s nejhezčími muži na světě. No, takhle, podle dostupných údajů a předešlýmu faktu, Librat prvenství my Češi. Je to zmanipulovaný. Stejně jako každý španělský rozhodčí.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, tohle bylo napínavý, krásný, dobrý ráno, za 2 minutky, 6:45, posloucháte Fajn.
1: A za malý okamžik budeme poslouchat třeba tohle z toho. Z postele nás bude tahat třeba tenhle ten song, který nese název Think About Us, na svědomí ho má Sony Federa, D.O.D., Poppy Bags Comp. A my se na něj těšíme. Na co se taky velice těšíme, je song, který zní následovně.
2: Naprostej banger.
1: Naprostá nostalgie.
0: Airplanes, B.O.B. na featu Hayley Williams.
1: Za malý okamžik na Fajnu. A pak nás čeká klasický battle, ranní battle našich songů, který jsme z Vendy vybrali. Buďte ready zavolat 724634634 a vybrat, jaký song vyhraje. Tohle to za chvilku. Morning Boost.
3: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Servis? Ano, prosím.
5: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
5: No tak já jedu k vám.
4: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
6: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: XXL výprodej v online shop.cz.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky
14: CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín
17: Ninja Park!
14: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
17: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
14: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
17: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
18: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: B.O.B. taky Hayley Williams, jejich Airplanes na fajnu, 6 minut před 7 hodinou, krásné dobré ráno všem. Tuhle z tu chvíli je před náma klasický ranní battle songů, který pokaždý vždycky vybereme z Wendy. Wendy vybere svůj song, já vyberu svůj song a někdo z vás prostě vybere, čí song nakonec vítězí a čí song nakonec pošleme do éteru. Takže 724-634-634, pojďte zavolat na tohle to číslo a vybrat song, který tady nakonec pustíme a který zvítězí. Ano, někoho už máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Ano, Věrka.
2: Ahoj, Věrko, jak se máme?
1: Docela dobře, když trochu unavená.
2: Docela dobře, trošku unavená. Hele, to je prostě takový typický pondělí. OK, my tady máme dva songy a my potřebujeme, aby se nás rozsoudila. Jeden z nich pošleš do éteru, je to jenom na tobě.
1: Tak jo.
0: Hele, můžeš se třeba řídit tím, co tě víc jako probere. Jaký song ti dá víc jako energie, OK?
1: OK.
0: Takže první možnost zní následovně.
2: První možnost je novinka, která vyšla teprve v pátek, minulý pátek, je to Alex Warren, jeho Passenger.
0: Co na to říkáš?
1: Tak docela dobrý. Já moc nemusím hlas Alexe, okay. ale melodii to má dobrou.
2: Okay.
0: Chceš slyšet ještě teda tu dvojku?
1: Ano.
0: Tak dvojka zní následovně. Je to takový remix. Twenty One Pilots, jejich Stressed Out, ale jako je to hodně velký remix. Co to bude za tebe?
1: Je to těžký, ale asi půjdu do té jedničky i tak.
0: Jednička.
1: Ať to je takový originál.
2: OK, takže Alex Warren, chtěla bys to někomu věnovat?
1: Asi všem, kteří teďkon vstávali před chvílí.
0: Takže hodně lidem.
2: Tak okay. Jo.
0: Věrko, děkujeme za telefonát, děkujeme, že jsi vybrala song a měj se krásně, zas někdy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
2: Ahoj.
0: Tady je Alex Warren, jeho Passenger. By the way, vybrala ho Wendy.
2: Tak nečekaný.
0: Jak se cítíš?
2: Dobře.
0: Já jenom dobrý, jak něco vyhrát. Pojďme na to, Alex Warren. Morning Boo.

0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
1: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.

0: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci
1: Rádia CZ.
2: Hot News.
3: V Austrálii zemřel mladý muž po útoku žraloka. Tragédie se stala u pobřeží a podle médií jde o další podobný případ v poslední době. Odborníci připomínají, že útoky žraloků jsou sice stále vzácný, ale jejich počet pořád roste. Ve francouzském městě pobavil kolem jdoucí neobvyklý pohled. Muž se snažil dostat do kontejneru na použitý oblečení, ale uvnitř uvízl tak nešťastně, že ven koukaly jenom jeho nohy. Kim Kardashian naznačila, že by se nebránila návratu k herectví. V rozhovoru uvedla, že pokud by dostala zajímavou nabídku, lákala by i role v některém z filmu studia Marvel.
4: Fine. A pozor si dejte v Praze na jižní spojce, jak je KFCčko na Štěrboholský ve směru na Boleslav. Tady je nehoda 4 osobáků. Velice se to tady štosuje a průjezd zde se zvýšenou opatrností. Pozor taky v ulici Boleslavská v Nymburku. Tady překážka, tady se srazil motorka s osobákem. Překáží na vozovce, taky průjezd se zvýšenou opatrností. A pozor v Ostravě v ulici Orlovská, taky osobák s motorkou. Tolik k dopravě, tady je Morning Boost.

Top 5. Čeky z Borci, krásné dobré pondělní ráno všem. Ranní kolotoč, dobrý nálady, dobrý muziky a divnej keců se roztočil a bude se točit dál. Za malé okamžik Ray Dalton nebo taky třeba Robin Schulz. A kromě toho vám řekneme jedno velice důležitý a velice podstatný info, který by nemělo nikomu uniknout. Za malé okamžik, tak si na to rozhodně počkejte. Hezký ráno, jdeme na to.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running na Fajnu, 10 minut po 7 hodině. Dobré ráno všem. Dámy a pánové, jak jsme říkali před malou chvilkou, máme pro vás velmi důležité sdělení.
1: Slyšíš to? Moře, hudba, lidi a noc, která nikdy nekončí. Tohle je Zrče Festival.
0: Dámy a pánové, Zrče Festival se blíží. 11. až 17. 7. proběhne tahle obrovská, největší, nejepičtější party u moře v Chorvatsku s českými interprety. Velká věc. A my pro vás budeme mít klasicky nějaký ty lístky.
2: Kdy to pro vás budeme mít, vám úplně neprozradíme. Nicméně, jakmile uslyšíte někdy během písniček nějakou výzvu, že máte volat, jednoduše volejte.
0: Rozhodně bych to nevejstnul. Takže buďte ready, buďte pozorní, buďte připravený, zvednou telefon 724634634. Do té doby třeba Hurts, Pippi Disco Machine nebo James Hype. Hezký ráno.
1: Léto začíná na Zrče. Zapni Fajn rádio a jeď s námi.

0: Já si říkám, že pokud se dnes nepodaří někomu vyhrát lístky na Zrče, tak to není tak zlý, protože docela playlist na Fajnu to dokáže vykompenzovat. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls na Fajnu, samozřejmě v takový party půjdeme pokračovat. Před náma
1: Dominic Fike, White Keys. Novinka, kterou tady máme, naprostej banger, já to mám v playlistu taky, věřím, že vy taky.
0: A pokud ne, tak to tam přidejte. Každopádně, co rozhodně stojí za přidání do playlistu a jaký song je takový jako velmi party song, je tohle? Rihanna, Calvin Harris, jejich We Found Love. Takhle bude znít party na Fajnu, ranní party na Fajnu za malou chvilku. Pak se mrknem na to, jestli Scary Movie stojí opravdu za to. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamarán.
16: www.prageboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
19: Here we go.

0: Dominik Fajk, jeho White Keys na Fajnu. Za 3 minuty, 7:30. Dámy a pánové, v tuhle chvíli na Fajnu si musíme popovídat o jistém filmu. Film, který šel teď nedávno do kin, film, který nese název Scary Movie a film, který mnoho lidí hodnotí velice nekladně. A my si to pojďme rozebrat, protože velká, velká recenzentka Wendy na tomhle filmu byla a může říct, jaký to bylo.
1: Hele, takhle, stojí za to si koupit předražený vstupenky do kina a předražený popcorn? Ne. Ale stojí za to si to rozhodně pustit doma, až to bude prostě online. Za mě, takhle, Scary Movie se netají trapným humorem.
0: Jasně.
1: Netají se černým humorem.
0: Jasně.
1: A proto si tam jdete. Nejdete si pro příběh, který, na kterým budete přemýšlet i nad svou existencí po tom, co to uvidíte, ale prostě jdete vypnout. A to ten film naprosto splňuje. Dokonce jsem byla na dabingu. Českým. Protože jsem si říkala, že se chci zpátky dostat do těch let, kdy jsem se na to koukala. Nebylo, jako za mě to nebylo špatný. Jakože nedala bych tomu 10 z 10.
0: No.
1: Ale prostě jako 0,5 z 10. Jo, fakt to není kvalitní film, ale zase to je to, pro co si jdete. Jdete si pro ten humor, jdete pro to vypnout a je to to, co jsme prostě znali v roce 2000.
0: Jo, takže pokud prostě máte rádi černý humor, je vám jedno, že se budete chvilku cítit trapně a vlastně jako vám to nevadí, tak je to film pro vás. Pokud vám tohle vadí, není to pro vás a nečekejte žádný Interstellar, asi takhle bych to shrnul.
1: To

0: Edison Ray, její Diet Pepsi na fajnou, krásné pondělní ráno všem, 4 minuty před 7:45, dámy a pánové, máme pro vás něco naprosto převratného. Máme tady naprosto převratnou věc v historii vynálezů. Něco, co jsme všichni zajisté potřebovali, něco, co nám bude usnadňovat život už po zbytek života. Něco, co bychom měli mít každý. Něco, čemu se říká deštník s obrazovkou. Co to je?
1: To je jako super. To je hrozně potřebuješ.
0: Já mám vždycky zanětěl mít deštník jako s displejem, víš co.
1: Takže až bude pršet, tak si prostě rozděláte deštník a tam uvidíte zprávy, který vám někdo píše.
0: Uvidíte, jaký je počasí.
1: Navigace, jo? Ještě, nám je to počasí teda.
0: Počas je důležitý vidět, když máš deštník, že jo. No uvidíš čas, tady koukám, že tady budeš mít dokonce i jako přístup k fotoaparátu. Zajímavý.
1: Bomba?
0: No, asi se shodem na tom, že to je totální divnou věc, kterou asi nebudem, v životě nevyužijem. Nebo využila bys to?
1: Asi spíš jako ne.
0: Já se furt snažím najít jako nějaký jako zezření v tom, kde bych to jako využil. A když si představím, že mám ten deštník,
1: no,
0: v jedné ruce deštník a v druhý můžu mít přece mobil. A už tak budu narážet do lidí okolo.
1: No, a když si koukám, víš, jak tě musí bolet potom za krkem.
0: To ani blbost. To vymyslel takovýhle věci. Jako.
1: Lidi, 724634634. Pojďte dát vědět, jaký věci v životě fakt nepotřebujem. Jako třeba tenhle deštník.
0: Přesně, pojďte rád vědět. 724634634. Do té doby třeba nezvládám. A tenhle deštník fakt nezvládám. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Trenírkárna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
12: Trenírkárna.cz.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
19: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
20: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
21: Instagram,
12: YouTube,
21: TikTok,
12: co je zrovna teď in. Fajn.
21: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
12: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Back to the hits.

0: Frau, taky Mary April, jejich Nezvládám. 7 minut před 8 hodinou a pokud ani vy nezvládáte dnešní ráno, je tady Morning Boost. Dámy a pánové, před malou chvilkou jsme nezvládali jistý vynález. Vynález, který vyrobil nějaký chytrolín, vynález, který prostě vypadá tak, že máte deštník a v tom deštníku máte displej. Wendy, představ si, že jsi jako závislá na svém deštníku. Že jako si přeješ, aby pršelo, abys mohla scrollovat TikTok na deštníku.
1: Ale vlastně můžeš chodit, i když jako neprší, když svítí sluníčko. Máš to jako paraplíčko.
0: No každopádně, velmi zbytečná věc, velmi zbytečný vynález. Ptali jsme se, jaký další jsou takovýhle třeba zbytečnosti, který v životě fakt nepotřebujeme, a pojďme se podívat na to, co píšete. Já tady mám třeba zprávu předplatné na aplikaci, která spravuje předplatné. Píše Petr.
1: Píše taky Míša, čau, za mě nepotřebujeme speciální krajč na banány, nůž už byl vynalezen.
0: To jsou vždycky takový ty teleshoppingy, že jo?
1: Jo.
0: Ale mě to vždycky bavilo, já jsem na to rád koukal, to byly zajímavý věci. Mám tady zprávu od Romana, který píše, nepotřebujeme v životě vstávat v pondělí na 8.
1: Nice. Mm-hmm. A to podepisujeme. Jako
0: s tím
1: to.
0: Se stotožujeme, velice.
1: Pak je tady, za mě jsou to úplně zbytečný předražený obaly na telefon.
0: V actionu mají dobrý. Za pár korun, za pár šlupek. Já jsem třeba, když se takhle vzpomínám, co mám já, tak já mám třeba takový digitální hodiny na, magnetický hodiny na tý, na lednici, který tam jako dokážou mít jako počasí a všecko. Hádej, kolikrát jsem se na ty hodiny podíval.
1: Tak jednou, ne? Když jsi je koupil a dal si je tam.
0: No, asi tak. Tak lidi, pojďme přemýšlet dvakrát, co si kupujeme, ať na to pak jenom zbytečně vlastně nekoukáme, spíš vůbec nekoukáme. Pojďme koukat dál do našeho playlistu, kde teď v tuhle chvíli Kato Johnny Turn the Lights Off. Hezký pondělní ráno.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
9: Rychlej pohled na počasí, pokud jste si toho nestihli všimnout. Dneska jasno až polojasno, no a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
10: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
13: Nový cizinecký zákon má podle ministerstva zjednodušit pobyt cizinců v Česku. Kritici ale varují, že může naopak zkomplikovat život rodinám českých občanů a taky Ukrajincům žijícím v Česku. Podle nich hrozí více administrativy a nejistoty při vyřizování pobytů. Na univerzitních promocích se objevily čepice s logy chatu GPT a dalších AI nástrojů. Studenti tím symbolicky chtěli poděkovat technologiím, které jim během studia nejvíce pomohly. Zároveň se znovu probudila debata o tom, kde je hranice mezi chytrým pomocníkem a podváděním. Španělsko obsadilo první místo v globálním žebříčku zemí s nejatraktivnějšími muži. Hlasující ocenili především typický ženský šarm, charisma a celkovou přitažlivost. Před prázdninama super zpráva, alespoň ženy ví, kam majet na dovolenou.
10: Fajn.
14: Pozor si dejte v Praze v ulici na Vackově, tady je bohužel střet osobního automobilu s chodcem, na místo jede policie a záchranka. Pozor taky v ulici Reslova v Hradci Králové, taky střet dvou osobáků. A velký špatný v Plzni v ulici u Panasoniku, tady je pro změnu taky srážka dvou osobáků. Tolik dopravě, teď už se pojďme střetávat maximálně tak s dobrou hudbou.
15: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: 8 hodina ranní. Pokračuje Morning Bus na fajnu. Krásné dobré ráno všem. Před náma Rudimentally Waiting All Night. Naprostej banger, který si tady dáme. A dámy a pánové, velmi důležitý sdělení. Buďte ready, protože už za malý okamžik budete mít možnost něco vyhrát. Neřeknu co. Jestli víte, tak víte, pokud nevíte, tak se dozvíte. Jdeme na to. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak. Morning Boost. Fajn.

0: Pink Panthers taky zahral Arsen, jejich Stateside na fajnu. 11 minut po 8 hodině, dámy a pánové, teď na fajnu.
1: Slyšíš to? Moře, hudba, lidi a noc, která nikdy nekončí. Tohle je Zrče Festival.
0: Teď na fajnu možnost vyhrát dva lístky na Zrče Festival. Velká věc.
2: Zrče Festival od 11. do 17. července. Vy si budete moct udělat čas a my vás tam pošlem.
0: Před malou chvilkou jsme tady měli výzvu, abyste zavolali. Někdo se nám dovolal a tím, kdo se dovolal, je Martin. Martin, je krásně dobré ráno.
3: Dobré ráno, přeji.
0: Čau.
2: Jak zatím jde to ráno?
3: No, pracovně.
0: Pracovně. Hele, kdyby ses na ten Zrče Festival dostal, koho bys tam jako nejradši chtěl jako vidět?
3: No, těžko říct takhle po ránu, no. Vůbec netuším, já jsem úplně překvapený, že jsem se vůbec dovolal, jako.
0: Jo, je to, občas je to složitý. Jo, jo. Jo, tak dobrý, hele, tvým úkolem bude doplnit text. K jedný písničce, ano?
3: Ano.
0: Dobře. Jestli jsi připravený, můžeme jít na to.
3: No.
0: Zkusíme to?
3: To, no.
0: Zkusíme
2: tak
0: to?
2: Poslouchej pozorně.
0: Takže.
3: Takže.
0: Tři, dva, jedna.
3: Jedna.

0: na tobě.
1: No, tak to vůbec nevím.
0: Vůbec. Ani kouškem, nikdy jsi to neslyšel?
1: No, tady to já neposlouchám, takže tohle jde mimo mě.
2: Jajíc.
0: Tak to bohužel se asi budeme muset teda rozloučit pro dnešek.
1: No, úplně v pohodě, beru to jako v pohodě.
0: Lidi! Pojďte volat 724634634. My děkujeme, Martine, a třeba během týdne bude něco, co ti sedne.
1: Jasný, dobrý, mějte se.
2: Čau.
0: Měj se, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
2: Tak jo, kdo je další na drátě? Mám strach. Dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Petr, ahoj.
2: Kdo?
0: Haló?
2: Se nikdo nedovolal.
0: Dneska to nějak jako ten telefon...
2: Dobré ráno, kdo se dovolal?
4: Haló.
0: Haló.
2: Kdo tam?
4: Martin.
2: Cože?
4: Martin.
0: Martin, OK.
2: Nevolal jsi náhodou před malou chvilkou?
4: Ne, ne.
0: Ne, ne.
2: Ne, ne.
0: OK, ty bys chtěl na zrče?
2: Oh. Haló.
0: Haló.
4: Ano.
0: Koho
4: já
0: bys...
4: vás slyším.
0: No a třeba jaký... interprety posloucháš?
4: Separ. Rytmus.
0: OK.
4: Kalina.
2: Dobře.
0: A věděl bys doplnit ten text?
4: No já jsem to neslyšel.
0: Dobře, tak to teda pustíme.
2: Ať to pustím, jo?
0: Tak pojď na to. Teď je to na tobě.
4: Ty brdě, no.
2: Víme, nevíme?
4: To těžké.
0: Těžké to je, no.
2: Víme, nevíme?
0: Víš, nebo nevíš?
2: Řekni.
4: No, asi nedám.
2: Tak po mně mrzí.
0: Skoda, OK, nevadí.
2: Tak se měj krásně. Ahoj, běž do někoho dalšího.
0: Haló, pojďte někdo říct, je to Ben Kristoval, Sofian Mešmeš, pojďte na to.
4: Haló.
2: Kdo tam?
4: Denis.
0: Denis, můžeme tě jenom poprosit, jestli by si stlumil rádio v pozadí?
5: Ano, už jsem stlumil.
0: OK, super. Myslíš si, že víš, jak tenhle ten text pokračuje?
5: No, to nevím, to nevím.
2: Jsi to... Co se to děje?
0: Dneska nikdo neví, jak pokračuje MMA.
2: Dobré ráno, kdo tam?
6: Dobré ráno, tady Andrea.
0: Ahoj. Čau, Andrejko, víš nebo nevíš?
6: No já si myslím, že vím.
2: Tak, okay. Tak skválně, jo? Zkusíme to ještě. Já ti
6: pust. Když jsme spolu... No, tak pust.
2: Můžeš se pojít.

0: nám zaklepej.
1: Hezky!
2: Je to tak!
1: Andrejko, ať už pracuješ nebo ne, budeš si muset vzít v práci volno, protože my pro tebe máme lístky.
0: No tak super.
2: Nazrče! Koho vezmeš sebou?
0: Asi nějakou kamarádku.
1: OK, my tě poprosíme, aby si nám zůstala na drátě. Vezmeme si od tebe všechno potřebné info.
0: Dobře, tak jo, děkuju.
2: Měj se krásně a gratulujem. No a pokud to nevíš... Není zač.
1: Není zač.
2: Tak za chvilku, my si vezmeme ty údaje, jo? Za chviličku.
0: Jo.
2: Tak jo, a pokud to dneska nešlo, věřte, že třeba zítra možná, jo, třeba to zítra vyjde. Držíme palce.
3: Léto začíná na Zrče. Zapni Fajn rádio a jeď s námi.

0: falling down.
1: Leonie, you don't worry, na fajnu, 22 minut po 8 hodině, dámy a pánové, playlist na fajnu pokračuje s tímhletím. Where is my husband? Na to se bude ptát zpěvač Korea za malý okamžik na fajnu. A těch zpěvaček není někdy dost u nás na fajnu, proto za malý okamžik. Někdo, kdo už brzy vystoupí v Edenu, v ráji.
2: Menší teasing.
1: Evička Farna. Jí perpetu mobile. Bude to velký. Stejně jako náš playlist na fajnu.
2: To bylo hluboký.
1: Tyhle songy za malý okamžik. Pak kouknem na to, jestli je lepší štípat dříví s hudbou, nebo bez hudby. Morning Boost.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
13: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
12: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
13: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
15: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
18: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
19: Aha.
18: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
19: A co SSB?
18: SSB? Co je SSB?
19: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
18: A to je nějaká nová investice?
19: To je stavební spoření od Buřinky.
18: Aha, a kde se to dá stáhnout?
19: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
3: Instagram,
12: YouTube,
3: TikTok,
12: co je zrovna teď in.
3: Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
20: Jsme fajn?
21: Are you ready?
22: I'm Lil Creepy.
23: It's Sabrina Carpenter.
24: Music.
25: Fine.

0: Pondělní ráno, 7 minutek po půl devátý, dáváte si fajn. Tohle je Teddy Swims, jeho Bad Dreams.
1: Dámy a pánové, jednoduchá otázka, zeptám se, štípat dříví s hudbou nebo bez hudby? Jak to máš ty, Vendy?
0: Bez hudby.
1: Bez hudby? Tak pokud to máte s hudbou, tak stejně jako bývá jako prostě seznam nejlepších písniček jako v rádích třeba, nebo celosvětově, nebo prostě v České republice, tak je normálně seznam nejhranějších interpretů při štípání dříví.
0: OK.
1: Pojďme se podívat, kdo nakonec tady tomu seznamu bude vévodit. Na 10. místě je Do Jacket. Někdo při štípání dříví poslouchá Do Jacket. Devítka Taylor Swift. Zajímavý.
0: Nevím, jestli úplně dobrý.
1: U toho bych se úplně nevzrušil asi. Ale pozor, 8. je Rihanna.
0: Okay,
1: a ta už by se mu něco udělal. Tyler, the Creator, 7.
0: Okay.
1: 6. Kendrick Lamar.
0: Já to chápu asi.
1: Pozor, 5. Lana Del Rey.
0: No jí.
1: 4. Poč je na 4. místě Drake a Kendrick je na 6. Mám i naopak. 3. je Deftones. A jdeme pomalu do finále. Na 2. místě. Zkusíš si tipnout?
0: Sombr?
1: Kanye West.
0: Ne. Ne.
1: Někdo při štípání poslouchá Kanyeho.
0: Ne.
1: Banger.
0: Bože.
1: A pozor, jednička. The Weeknd.
0: A Weeknda chápu. Ale Kanye West.
1: Já Weeknda zrovna nechápu, že ten je na mě moc dlouhej. Ta písnička má hrozně dlouhý písničky. To bych nikdy nedoposlouchal.
0: To máš už potom tu konečnou výšťáz, jak už jenom ležíte vedle sebe a...
1: Kdy už to skončí. Co se vlastně zpívá v té písničce? Dámy a pánové, 724634634, pokud i vy posloucháte hudbu při štípání dříví, pojďte nám dát vědět, co posloucháte, co to je za songy, co to je za interprety. Hrozně nás to zajímá, ne, jako reálně, fakt nás zajímá, co takhle posloucháte při štípačce. Do té doby Jisoo Zayn, jejich Eyes Closed, to je taky docela dobrý song. Morning Boost.

0: Gdzie są takie zain? Jejich eyes closed, 3:45. Aktuální čas. Dámy a pánové, před malou chvilkou jsme si řekli interprety, kteří jsou nejposlouchanější během toho, co někteří z nás štípou dříví. Ptali jsme se na otázku, zda i vy posloucháte takhle něco při štípání dříví a případně co. Přišlo nám pár zpráv, my si je pojďme poslechnout. Jako první věc tady je tohle.
1: Kdo poslouchá při štípačce, jo?
0: Dává to smysl.
1: To je hrozný, v tomhle tom kontextu, to je hrozný.
0: Pojďme na další zprávu, kterou nám poslal Petr.

0: je.
1: Ale pozor.
0: Ale to musí mít tempo. Nice.
1: Člověk neudejchal.
2: Člověk neudejchal.
1: Mira, já bych ještě zval. Dámy a pánové, pak se nám to tady trošku zvrtlo, jo?
0: Až se mě, kámo, zase budeš ptát. Ne, to nikdo nedělá, že ne?
1: To fakt prosím, že jste to jenom napsal někdo z joke'u. Je mu asi 14 lidí. Tak, asi hezký ráno. A ať se štípe dobře.
0: Hele, někdo píše, zdravíčko u nás při štípání dříví jedou do pozadí Simpsonovi. A to podepisuju vlastně, proto já neposlouchám hudbu.
1: Ty štípeš u Simpsonu.
2: Já si musím. Taky možnost, lidi. Morning Boost. Fajn.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak, já jedu k vám.
4: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
8: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. Nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ. Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Víš, kolik teď ve Smart...

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?

0: Někdo počítá hvězdy a někdo minuty do konce pracovní doby. Každopádně tohle byly One Republic, jejich Counting Stars na Fajnu, 5 minut před 9 hodinou. A znamená to jenom jedno, že jsme dopočítali 5 minut k našemu konci, a my se s Wendy musíme rozloučit a jít do druhé práce.
1: Je tomu tak.
0: Tak zase zítra, mějte se krásně, tohle je konec dnešního Morning Boostu. Zjistili jsme spousta věcí, taky jsme vyhrávali lístky na Zrče a vyhrávat budeme zase zítra. Mějte
1: díky
0: se
1: moc.
0: Krásně.
1: Čau.
0: Čekis.
2: Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí!

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Skonto na
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy. Americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
10: Fajn.
11: Sleduj nás na TikToku.
10: Hledej Fajn.
12: Get ready for the sound.
10: Fresh.
13: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
14: I'm Post Malone.
15: This is Beyonce.
16: Hey, this is Halsey.
17: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
10: Jsme online.
18: Online.
19: Jsme na DAB+.
10: Plus.
19: Jsme
10: v aplikaci Radia.cz. Hot News.
20: Tohle je minuta po 9. hodině, no a než odstartujeme Music Boost, dáme si s Míšou nějaký info.
21: 13-letý Jakub zachránil život svýmu kamarádovi, který skolaboval během rybaření, nespanikařil, zavolal na tísňovou linku a podle instrukcí operátora zahájil resuscitaci. Díky jeho rychlému zásahu se podařilo chlapce udržet při životě až do příjezdu záchranářů. 75-letý senior z Hamburku si přivydělával sběrem vratných lahví a plechovek. Když příjem poctivě nahlásil, byla mu o vydělenou částku snížena sociální podpora. Prahu navštívili další světoví celebrity, modelka Kendall Jenner a taky herec Jacob Elordi, kteří byli spatřeni v kavárně Café Chloe na Praze 2. Jejich návštěva vzbudila obrovskou pozornost a lidi byli happy, že jsou celebrity i u nás v Praze.
10: Fajn.
20: Opatrně u Českých Budějovic v obci Dobrá voda v ulici Mládežnická. Tady se prosím vás bouralo, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. D5, 11. kilák na trase Praha Rozvadov, tady stojí porouchaný osobák, tak opatrně na komunikaci. No a v ulici Jižní v obci Staňkovice okres Louny, tak i tady nehoda dvou havarovaných vozidel. Tak bezpečně a pomalu.
10: Instagram, YouTube, TikTok,
11: co je zrovna teď in.
10: Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Music Boost.
11: Music Boost.
20: Andrea Kautzka.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Fajn.
20: No hezký ráno, dobrý den. Slyšíme se tady se všema, co zvládli víkend. Já vám k tomu samozřejmě gratuluju, no a pojďme si užít další pracovní týden. Pojďme se všichni dneska tvářit, jakože nám vůbec nevadí, že je pondělí. Že to pondělí prostě milujeme, že to úplně normální basic den, jo? To pondělí, to zvládneme, ne? Já vím, je to strašný předstírání, ale nebojte se, ty songy před náma nám trošku pomůžou. Tohle je Gimme 5, 5 songů na dnešní rozjezd, Justin Bieber, Khalid, Ava Max, anebo právě teď, z toho budete úplně všichni nadšený. Dámy a pánové.
10: Music Boost.
11: Gimme 5.
10: Fajn.
20: Tohle je Macklemore, Ryan Lewis. Ježmarja. Co bude pondělí, panečku?

0: Galaxy Spotify song, který nám uzavírá dnešní Gimme 5, 5 songů na rozjezd dnešního Music Boostu. Nevím, co jste o víkendu dělali, ale pravděpodobně jste byli na svatbě. Ať už svojí, nebo svýho kámoše, nebo svojí neteře a podobně. Tento víkend se v České republice totiž stal velký rekord ve svatbách. Lidi si totiž řekli, že datum plný šestek přinese do života určitě hodně štěstí, harmonie a lásky na celý život. 6.6.2026. Takhle, pojďme si říct, že jako datum to hezky vypadá, ty tři šestky, jo. Jen je trošku to zarážející, já vám to nechci kazit, jestli mě náhodou poslouchá někdo, kdo tu svatbu měl, jo, tak to radši teď vypněte. Každopádně všichni si nějakým způsobem spletli ty symboly těch čísel a mají pocit, že tři šestky vedle sebe jsou štěstí, že si jako vybrali datum, který po sečtení se tváří jako prostě velká harmonie. Prosím vás, tři šestky je ďáblovo číslo, to snad všichni víme, ne? Jestli se rozhodně někdy máte brát, tak ne 6.6.2026. Takže zatímco vlastně nevěsty podle mě viděli romantickou numerologii, fanoušci všech hororů sledovali podle mě tu svatbu s tím, že říkali, tak tohle nedopadne dobře, tohle ne. Ale tak jako určitě je to jenom číslo, že jo? Za chvilku Disco Lines, No Broke Boys. Taky zazní Bruno Mars, jeho I Just Might. Tak pro všechny šťastlivce, pro všechny, kteří jste se rozhodli nebrat se tento víkend, anebo nebrat se vůbec, to je možná někdy to nejlepší. Tyhle dva songy, na fajnu.
1: Má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Mějte
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
17: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
19: What up, it's Kehlani.
20: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
20: Right, babe.
21: Fine.
22: Disco. X on the

Sony Fodera, Crystal, jejich My Loving. Tohle je dnešní pondělní dopoledne na Fajnu. Teď po vás budu chtít, abyste se mi přiznali. Přiznali k něčemu, co se těžko jako přiznává, jo? Ale přiznat mi, že myslíte občas na svýho nebo svou ex. Údajně to totiž děláme úplně všichni. A ti, kteří říkají, že vůbec, tak ti nejvíc, jo. Vzpomínat na svoje bývalé partnery je prej úplně normální. Říkají to psychologové, takže na sebe nemusíme být zbytečně jako přísný a mlátit se do hlavy za to, že myslíme na blbosti. Tak na blbosti určitě v tu chvíli myslíme, ale prostě prej to ten mozek tak občas jako rád dělá, jo. Protože je dokázaný, že prej mozek si rád uchovává jenom ty hezký chvíle a pak si je tak jakoby občas prezentujeme, jo. Proto si pamatujeme prostě ty romantický západy slunce, ty dovolený, ty dárečky, to, co prostě v tom vztahu fungovalo. No ale už nám trošku nedochází ta vzpomínka toho, že nám čtyřikrát týdně kontroloval telefon a byl strašně toxický. To už ten mozek nevyhodnotí jako to, že by to chtěl dát do té prezentace. To znamená, myslíte na svý ex-partnery, je to blbost, nevím, proč to děláme, je to strašný, nechci to, ale je to údajně normální.

0: Oxmoron, Forever Dream, tohle je dnešní Music Boost na fajnu. Přesně 9:45 a v tenhle čas, v tenhle moment jsme si všichni uvědomili, že jsme úplně normální, když myslíme na svoje ex-partnery. Není to teda žádná vlastnost, na kterou bychom mohli být pyšní, nebo za kterou bychom mohli být rádi, ale prostě tomu nejde jako předejít. Je to tak, psychologové to potvrdili, že ten mozek prostě si s náma tak hraje a pouští nám občas takový ty zamilovaný prostě vzpomínky, úplně zbytečný, jo. Přišly mi zprávy, ahoj, myslím na bejvalku denodenně, ježiš, tak denodenně, tak to už je trošku asi neboc. A čím déle jsme od sebe, tak negativní myšlenky mizej a zůstávají jenom pozitivní. Jako s tím souhlasím, že čím déle jste od sebe, že zůstávají jenom ty jako spíš pozitivního charakteru, ale jako myslet na ní každý den podle mě není, kámo, úplně dobrý, pozor na to, jo. Ahoj Andrejko, je tomu tak, když jsi třeba v dlouhodobém vztahu, kde jsou už děti, vztah už není takový jako na začátku, tak ti třeba chybí romantika, útěk do reality a prostě pak, když to máš jinde a skočí. Aha, tak mě tady pochopil někdo špatně. My neřešíme dneska nevěru, dámy a pánové. Káťa mi napsala, Káťo, my neřešíme nevěru. Řešíme to, že občas myslíme na svoje ex-partnery, jako v myšlenkách, ne, že za nima trošku občas zaběhneme si s nima pohrát. To ne, to jsem neříkala. No nic, lidi, pojďme od toho. Chtěla jsem dát jenom úlevu těm, kteří prostě si občas na toho svého ex vzpomenou a mají z toho jakoby špatný pocit, tak nebuďte z toho smutní. Dělá to mozek, dělá to automaticky, prostě nás takhle jakoby trápí, no. Já třeba nemyslím popravdě na svýho ex. Ale to je asi tím, že ten mozek nám má házet jenom ty hezký vzpomínky a mizí ty negativní. No a ty hezký tam asi nikdy nebyly, tak možná tohle je řešení.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Skonto nabité.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Skonto nabité.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
14: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
15: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
19: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: bufí.
1: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
10: Fajn. Dneska další krásný den, jasno až polojasno, večer od západu bude přibývat trošku oblačnosti, no a teploty 24, maximálně 28 stupňů Celsia.
11: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
12: Jsme online. Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot
10: News. V Austrálii zemřel mladý muž po útoku žraloka. Tragédie se stala u pobřeží a podle médií jde o další podobný případ v poslední době. Odborníci připomínají, že útoky žraloků jsou sice stále vzácný, ale jejich počet pořád roste. Ve francouzském městě pobavil kolem jdoucí neobvyklý pohled. Muž se snažil dostat do kontejneru na použitý oblečení, ale uvnitř uvízl tak nešťastně, že ven koukaly jenom jeho nohy. Kim Kardashian naznačila, že by se nebránila návratu k herectví. V rozhovoru uvedla, že pokud by dostala zajímavou nabídku, lákala by i role v některém z filmu studia Marvel.
11: Fajn.
10: Opatrně v Brně, ulice Hněvkovského, s křižovatkou s ulicí Kaštanová, hlásí světelnou signalizaci mimo provoz, tak opatrně, tvoří se tady kolona vozidel. D35 255. kilometr, trasa Mohelenice, Lipník nad Bečvou, tady stojí porouchaný osobák, tak pozor, a v ulici Hněvkovského v Brně. To už jsem říkala, no tím pádem nikde jinde hlášená nehoda není, žádný uzavírky, takže jezděte opatrně, pomalu a bezpečně.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
15: Music

Co jsem to sakra chtěla říct? Chtěla jsem říct tři slova naraz, ale nevybrala jsem se ani jedno. Každopádně Music Boost s 10. pokračuje. Skáčeme do další společné hodinky, dáme si samozřejmě lubriku, na kterou jsme zvyklí. No a taky si zkusíme představit situaci, co bychom dělali bez telefonu, bez internetu, bez sociálních sítí. Tohle, tahle divná, hrozná představa nás dneska s 10. čeká. A samozřejmě skvělý songy. Music Boost.

Dáváte si dnešní dopoledne, dáváte si ho s Fajnem, dáváte si ho s Music Boostem. S Music Boostem, to zní, jako by to byl nějaký náš parťák, nějaký prostě dobrý týpek s kávou v ruce. Jo, to je prostě typický Music Boost. Kafe, hezky, v ruce, jo. Bez taky to nějaký dobře oblečený frajer. Prostě takhle si ho jakoby představuju. Prostě s kým jdeš ven? S Music Boostem. No a co mě teď zajímá, jste vy, vaše telefony, vaše sociální sítě. Já jsem vám před chvilkou říkala, jestli si dokážete vůbec představit tu situaci, že bychom ode dneška žili bez telefonu. Jak bychom žili? Co bychom dělali? Jo, co bychom dělali třeba při obědě, na procházce, nebo vlastně jako co? Vlastně bychom si ani nepustili třeba písničky na Spotify, nenaladili bychom vlastně přes telefon ani rádio. Jak by ten život najednou se proměnil, jak by to vypadalo? Proč mě to napadlo? Já jsem prosím vás na TikToku i na Instagramu teď hodně v těch reelskách zjistila, že teď hodně lidi baví content z devadesátek. Teď se jakoby dělá, že pomocí AI se tvoří videa, ve kterých se my jako díváme, jak žili lidi v devadesátkách. Vidíte tam prostě třeba AI vytvořenou holčičku, která tam jde třeba v Praze, jo, je oblečená devadesátkově, nemá ten telefon a ukazuje třeba prostě, jak ten svět vypadal v té době a lidi to teď baví, lajkujou, komentujou, jo, to by byla doba, škoda, že už to není a tak dále a tak dále. A já si říkám, že to asi tím pádem chceme, když se nám to líbí. Chcete to? 724-634-634. Jestli jde buď jenom o nostalgii nebo o nějakou touhu. Protože hele, co, blíží se prázdniny, tak možná nějaký ten sociální detox, no, ten by jako by šel dát telefon hezky doma na poličku a zkusit aspoň třeba víkend bez něj. Já vím, je to těžký, ale prý to jde. Fajn.

Na fajnu dohrává Axwell, More Than You Know, tohle je dnešní dopoledne. Pořád mi píšete na téma, jak bychom dneska žili bez telefonu, jestli jsou teď trendy videa ohledně dětí z 90. kvůli nostalgii nebo kvůli tomu, že to chceme zpátky. Pište furt, za chvíli to společně zčekneme. Mezitím si dáme úžasný hlas, postará se o něj Zara Larsson se songem Midnight Sun. Where are you? Tohle bude Snap od Rosalyn. Tak všem si u dobrou náladu, laďte fajn a buďte fajn. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
7: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
6: Ne, co to je?
7: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
6: Fakt jo? A co to stojí?
7: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
8: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
16: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
15: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
19: Instagram, YouTube, TikTok,
20: co je zrovna teď in.
19: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
20: Jsme fajn.

Dáváte si dnešní Music Boost, tohle je Rosalyn. Hey, snap. No a jak je to teda s tím telefonem? Na TikToku taky Instagramu získávají miliony sklenutí starý záběry běžného života z devadesátek. Já jsem tady řešila, jestli je to nostalgií nebo nějakou naší touhou po jiném jako způsobu života. Musím říct, že podle vašich zpráv musím spíš vyhodnotit, že to není tak moc o nostalgii, jako spíš o nějaký touze po svým vlastním větším soukromím a o skutečných zážitcích bez nějakého neustálého sdílení. Jítě dokonce píše, že jí začalo všechno rozčilovat, všechny reelska, všechny příspěvky. Prostě úplně všechny názory, všech lidí, všechny komentáře a musela si udělat sociální detox. Lucka píše, nedávno jsem si uvědomila, že moje děti neznají ani zvonko hru a říkala jsem si, že je něco fakt špatně. To je pravda, dnešní děti neznají zvonko hru. Jako zvonkohra, je to jako kdo to nezažil, jako by nebyl, že jo. Taky třeba stavění bunkru jsem zjistila, že dneska už taky málo kdy se dělá. No ale podle těch zpráv prostě zjišťuju, že spíše chceme jako trošku mít tu hlavu lehčí, že jsme jako máme toho moc koukáme na ty věda, moc všeho prostě, moc víme o těch životech druhých a podobně. To znamená, že ta rostoucí popularita po těch digitálních detoxech je asi jako fakt právem. Dokonce prosím vás, někdo za ní platí, jo? Že necháte se někde bez telefonu zavřít a ještě za to dáváte peníze. Tak já bych vám jenom ráda řekla, že je to dokonce zadarmo, jo? Nemusí vás to nic stát. Prostě ten telefon třeba na

0: Fresh Music Bus ve 10:45 na Fajnu dohrává Role Model. Teddy Swims má venku docela novou songu, která je fakt, fakt hodně povedená. Zní takhle. Jmenuje se Mr. Know It All. Je to o člověku, který má pocit, že vždycky dopředu vidí, jak každý vztah skončí a právě tím ho často pokazí. Teddy Swims sám jednou vysvětlil, že tahle písnička bude pracovat s myšlenkou nějakého jako proroctví, že když očekáváš špatný konec, tak právě tím nakonec vždycky způsobíš přesně to, čeho se zbal. To znamená, je to asi i nějaká jako nějaké varování, jak se třeba ve vztahu nechovat, nepředcházet situace, tak o tomhle bude za chvilku tedy zpívat. Na Fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis.cz. Opravy hned. Výško.

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Od 1. června je v Metropoli Zličín
4: Ninja Park!
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
6: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
7: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: This is Bruno Mars.
14: I'm Lily Greedy. It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fine.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack
10: Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Poslouchej Fajn Fresh Radio www.finefresh.cz.
11: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
12: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme
13: v aplikaci
12: Radia.cz.
13: Hot News.
14: Nový cizinecký zákon má podle ministerstva zjednodušit pobyt cizinců v Česku. Kritici ale varují, že může naopak zkomplikovat život rodinám českých občanů a taky Ukrajincům žijícím v Česku. Podle nich hrozí více administrativy a nejistoty při vyřizování pobytů. Na univerzitních promocích se objevily čepice s logy ChatGPT a dalších AI nástrojů. Studenti tím symbolicky chtěli poděkovat technologiím, které jim během studia nejvíce pomohly. Zároveň se znovu probudila debata o tom, kde je hranice mezi chytrým pomocníkem a podváděním. Španělsko obsadilo první místo v globálním žebříčku zemí s nejatraktivnějšími muži. Hlasující ocenili především typický ženský šarm, charisma a celkovou přitažlivost. Před prázdninama super zpráva, alespoň ženy ví, kam jet na dovolenou.
15: Fajn. Opatrně v Třebíči, tady hlášená nehoda dvou osobáků, naštěstí bez zranění, a to v ulici Suchejnova. Tak je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak se tady určitě zdržíte, takže pokud možno vemte tu jinudy. No a Praha hlásí v Davidském tunelu taky srážku dvou osobáků. Tak opatrně a bezpečně.
12: Instagram, YouTube, TikTok,
16: co je zrovna teď in.
12: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
17: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
15: 5, 4, 3, 2, 1. Instagram hlásí novinku, o kterou vás samozřejmě neochudím. Něco si k ní za chvilku řekneme, ať prostě jsme in, ať jsme v obraze. No a za chvilku taky Lubrika a skvělý songy k tomu. Chemical Brothers, nebo třeba Kato John, anebo právě teď Olivia Rodrigo. Tak hezký dopo.
12: Music Boost.

Vitam si Bees Hanik, Show Me Love, tohle song, který nám dohrává na fajnu přesně ve 11:15. No a Instagram bude mít novou funkci, díky který můžeme více sledovat naše sledující. Což je docela hezký, že? Sledovat někoho, koho už sledujeme, a ještě víc. Bude se to údajně podle dostupných informací teprve testovat, ale měli bychom mít za chvilku k dispozici Instagram Plus. Mělo by to údajně nabízet podrobnější přehled o sledovanosti storyček. To znamená, že bychom v praxi měli vědět přesně, kolikrát si ten daný člověk na to storyčko se podíval. Jestli to někomu třeba poslal, kolikrát si to přehrál. Jo, rozšířený statistiky dokonce k tomu a další jiný možnosti, ale ta nejvíc úplně, nejvíc asi, co bychom asi všichni chtěli, je to opravdu mít větší přehled o tom, jak kdo nakládá s naším klasickým storíčkem. Předplatný by mělo přibližně na měsíc stát 90 korun. Což není zas tak velká částka, kterou bychom asi nebyli schopni investovat pro to, aby jsme mohli ještě více slídit. Teda tak spíš kontrolovat, kdo nás slídí a jakým způsobem. Já vím, že teď činí řeknete, ježiš, to je blbost, proč by nás takové věci zajímaly. Ale přiznejte se, všechny nás to zajímá. Všechny nás zajímá, koho my zajímáme. Pak možná za 90 Kč měsíče zjistíme, že nezajímáme úplně nikoho. A i to se může stát.

0: Miley Cyrus. 5 minutek do 11:30. No a dneska jsme si ještě nedali něco hodně důležitého, něco, na co jsme všichni zvykli už skoro 2 roky v kuse. Je to samozřejmě lubrika.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex ve třech je úplně jednoduchý. Je to jako když se snažíte řídit kolo, ale někdo vám pořád bere volant. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
14: Máte jen pěkné T-shirty, tělovin dodo, pinci bauzen. Zjišťují na titulky, sínsí, jen hanka hao.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
16: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
17: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
16: Ne, co to je?
17: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
16: Fakt jo? A co to stojí?
17: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
18: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in.
7: Fajn Radio. To nejzajímavější z

Dohrávají nám Fastboy, taky Raf, jejich Wave. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu.

milovníky hororů, tady mám velký doporučení. To doporučení je opravdu osobní, jako byla jsem v kině minulý týden a opravdu musím říct, že jsem dlouho, možná nikdy neviděla lepší horor. Jmenuje se Obsession, zařadil se prosím vás mezi největší filmový překvapení tohodle roku a dokonce už celosvětově stihl vydělat přibližně 166 milionů dolarů a míří k překonání legendárního hororu Paranormal Activity z roku 2009. To znamená, že jestli ještě chvilku bude růst a pokračovat stejným tempem, jako těch 14 dní, co je venku, tak vlastně bude nejvýdělečnější horor v celé historii, jo. Já si myslím, že zaslouženě. Není to takový ten typický horor toho, že tam máte nějakého bubáka nebo strašidlo, který je vidět nebo není vidět. Tady je to opravdu strašidelný v tom, že je to reálný. Že se prostě jenom nějaká osoba jakoby zblázní, jo, a v tom je to strašidelný. Je to prostě, nechci vám spoilerovat, nebudu to dělat, ale chci vám říct, že jestli milujete napětí, horory, tak Obsession. A jděte na to klidně i ty do kina, nebo si počkejte na ten Netflix, ale v tom kině to má taky jakoby svoje kouzlo, jo. Budete křičet, ale to se asi u nějakého dobrého hororu žádá, ne? Fajn. Tohle

0: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
1: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
0: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
2: Tohle bude krásný léto.
3: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju!
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
17: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
17: Un, dos, tres!
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
17: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
17: Awarashar!
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
4: Mrknout se na auto.
9: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Just keep watching, tohle je Tate McRae, tohle je dnešní pondělní dopoledne, který si dáváte na Fajnu, no a co si můžete taky mimo Ether Fajn Rádia u nás dávat? Jsou samozřejmě naše sociální sítě, na kterých se vás pokoušíme vás informovat a taky pobavit. Dneska se, prosím vás, chystá takovej, no já to nebudu prozrazovat, ale řeknu vám, pardon, já vám vždycky řeknu něco a pak vám to nechci říct, no to jsem celá já. Ale co je venku a můžu vám říct, je díl podcastu Smoothie z pekla, který na Fajnu dělám já. Teď je tam nový díl s influencerem Dominikem Hrehou. Někdo ho znáte spíš jako Dodo, Dodík, Dodík. To je takový ten, co dělá ty vtipný videa s utěrkou na hlavě. Napodobuje takovou tu generaci našich maminek, našich babiček. A je to jakoby mega vtipný. Já si na tom dost ujíždím, proto jsem si ho jako hosta pozvala. No a jestli o to máte zájem, a vy musíte, protože jestli mě máte rádi, tak o to musíte mít zájem, tak si to na YouTube dejte. Napište si tam Smoothie z pekla nebo Fajn Rádio Smoothie z pekla. Ono vám to tam vyjede, jo? No a dejte si to, když už to pro vás sakra dělám.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Atención, señoras y señores!
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník,
8: malíř,
7: topenář,
8: podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: V Austrálii zemřel mladý muž po útoku žraloka. Tragédie se stala u pobřeží a podle médií jde o další podobný případ v poslední době. Odborníci připomínají, že útoky žraloků jsou sice stále vzácný, ale jejich počet pořád roste. Ve francouzském městě pobavil kolem jdoucí neobvyklý pohled. Muž se snažil dostat do kontejneru na použitý oblečení, ale uvnitř uvízl tak nešťastně, že ven koukaly jenom jeho nohy. Kim Kardashian naznačila, že by se nebránila návratu k herectví. V rozhovoru uvedla, že pokud by dostala zajímavou nabídku, lákala by i role v některém z filmu studia Marvel.
13: Fajn. I dneska opatrně na silnicích hlášená nehoda v Brně. Tady prosím vás očekávejte menší zdržení, a to konkrétně v ulici Vídeňská. Zdržíte se taky v ulici třídy maršála Malinovského, a to v Uherském Hradišti. Teď jsem si okamžitě vzpomněl na tu scénu z Pelíšku. Maršál Malinovský. No, tak všichni pojďme se zasmát, ale za volantem opatrně a bezpečně.
14: Fajn. Fajn.
15: Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
16: Fajn.
17: Music Boost.
18: Music Boost.
19: Music Boost.
15: Andrea Kautská.
17: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Fajn. Je tady s náma pravý poledne, to znamená, že jsme úspěšně zvládli to nejnáročnější pondělní dopoledne, takový ten těžký start, to znamená, teď už můžeme dát ruce nahoru, teda jestli neřídíte, no a užívat si pondělí. Dua Lipa měla prosím vás svatbu, já vím, sice už minulý týden, ale teď měla další, druhou. To je teď takový moderní, víte, dělat více svadeb s jedním člověkem. Takže to trošku zdrbneme, jak to asi vypadalo, a taky si řekneme třeba, kde jsou údajně nejhezčí chlapy. Je to celý žebříček různých míst, Česká republika tam sice není, a tak si o tom něco povíme. No a jdeme na ty songy.
17: Music Boost.
13: Tohle už je Hozier. 5 minut po 12. jenom pro vás. Tak hezký odpor.

Johnny Fodder a taky Chris Trull, jejich My Loving. To si dáme přesně, dáváme přesně ve čtvrt na jednu odpoledne na Fajnu. Kde najdeme ty úplně nejvíc atraktivní chlapy na zemi? Vyšel teď žebříček zemí, kde údajně právě tyto muže najdeme, jo? Tak na prvním místě je prosím vás Španělsko, což asi nikoho nepřekvapí, protože Španělsko obecně má fakt jako moc hezký, atraktivní lidi, jak ženy, tak muže, jo? Vlastně skoro každý řekne, jo, Španělky, jo, Španěl, jo, prostě tak má to takový ten mořský vibe, jsou hezky opálený, mají hezký kukadla, jo, proč ne? Na druhém místě, což mě třeba osobně překvapilo, je Švédsko. Ve Švédsku údajně taky najdete velké měřítko atraktivních mužů. Na třetím místě je Itálie, což určitě ano, tam podle mě hraje velkou roli i ten temperament, jo, to, že ten chlap je opravdu jako strašně živej a umí hlavně vařit těstoviny a každý muž, který umí vařit a ještě k tomu i těstoviny, tak podle mě musí prostě být atraktivní. V té desítce těch top nejvíc zemí najdete třeba i Turecko, Brazílii, Francii a taky Jižní Koreu. Co tam nenajdete je Česká republika. Nemyslím si, že u nás nemáme atraktivní chlapy. Nevím, proč jsme se do té desítky nevešli. Viděla jsem komentář pod tímto příspěvkem. Nejsme totiž marketingově vidět, píše jeden z mužů, pochopitelně. Když totiž nejste v nějakém hollywoodském filmu nebo nějaké velké kampani, tak jako neexistujete. Jako je to dobrý názor a docela pohled, který není podle mě úplně jako mimo. Takže pánové z České republiky, prosím vás klid. To, že nejste v žebříčku nejatraktivnějších mužů, neznamená, že nejste atraktivní. Já si myslím, že jenom takový správný Čech dokáže velmi atraktivně říct větu dáš si pivo. To umíme prostě jenom my, takže klid.

0: odpoledne na Fajnu dohrává DJ Fresh, Gold Dust. No a my s tím playlistem samozřejmě nebudeme jen tak jako zastavovat, budeme pokračovat a to ve velkým. Jo, já jsem říkala ve velkým. Song z roku 2008 vážení, Beyoncé, Sweet Dreams. Klasický song o lásce, o vztahu, který je přitažlivý, zároveň trošku nebezpečný, všichni to známe ze svého života. Asi všechny vztahy jsou prostě hezký, ale svým způsobem trošku nebezpečný. Tak tohle si dáme z Beyoncé za chvilku. Taky německý současný DJ Purple Disco Machine, jeho Water for Life. Já se přiznám k jedný věci, kterou jsem provedla minulý týden. Já jsem si koupila lístky na jeho koncert. Já vám řeknu kam, no je to, se podržte. Do New Yorku na konci června do Central Parku. A já jsem z toho úplně vyřízena. Nevím, jak se do toho New Yorku ještě dostanu, to bude asi hodně trošku bolet, ale říkala jsem si, hele, jsou volný lístky, beru, miluju ho, musím ho vidět, musím ho slyšet. No. A to, že je to tak trošku z ruky, to je vedle. Tak za chvilku tady.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co ti

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
13: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
14: Fine Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fine Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fine Radio.
15: Instagram,
14: YouTube,
15: TikTok,
14: co je zrovna teď in. Fajn.
15: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
14: Jsme fajn. Fajn Radio.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
17: Right, babe.
15: Fine.

Dualipa se nám minulý týden vdala. Tenhle víkend se nám vdala opět po druhé. Ano, vzala si pořád toho stejného člověka. Ale pěkně tím zamotala všem hlavou. Dualipa měla svatbu na Sicílii. Prostě romantická představa, jo, západ slunce, dobrý drink v ruce. Byla to jako podle fotek a videí jako velká slavnostní luxusní svatba. Jenom pro ty hosty, jo. Pro ty místní obyvatele to spíš byla taková největší logistická výzva celého roku. Protože tam byly všude zátarasy. Ty zátarasy dokonce udělali prostě tam, kde ty lidi normálně chodí. To znamená, hodně lidí nemohlo třeba dojít do práce. Nebo se z té práce vrátit domů. Bylo to hodně taky složitý, takže ta svatba celkově na sociálních sítích jakoby se strhla velkou kauzu jako i hejtu z té strany těch místních obyvatel, což ano, my se jim nedivíme, jako nedostat se domů je docela takový velký špatný. Takže zatímco Dua Lipa řekla své ano u moře, jo, tak ostatní řešili jenom sakra, jak se dostanu domů. A podle mě takhle to občas s těma svatbama je, že vlastně když jste hosté, tak jenom těžíte, ale ty okolí, třeba tam, podle mě jako bydlet někde, kde je nějaká ta stodola, ve který furt jsou nějaký svatby a všude to tam jako křičí do noci a všude jsou ty opilí a jako bydlet v té vesnici nebo bydlet přímo u toho, tak to je strašný, to se vlastně celý léto nevyspíte, to musíte podle mě vodit jakoby pryč, no ale asi to tak je, bez toho to nejde, musíme to nějak přežít a budeme se vždycky modlit, že budeme pozvaný. Třeba na svatbu Dua Lipy nebo někoho podobného. No, to je velká pravděpodobnost, co?

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: XXL výprodej v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
18: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
20: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
21: Instagram,
20: YouTube,
21: TikTok,
20: co je zrovna teď in. Fajn.
21: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
20: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: Yeah.
1: Takže doufám, že jsme si ho pořádně společně užili. Já jsem si ho mega užila. Trošku jsem se tady trsla za pultem. Doufám, že vy taky jste trošku prokroutili krk. Vy samozřejmě s ním pokračujete s Kristinkou tady další společně 4 hodinky. No, zvládněte zbytek odpoledne, užijte si zbytek hezkýho dne a slyšíme se zase zítra. Já vám děkuju, stihli jsme toho opět spousty, zjistili jsme, kde najdeme ty nejatraktivnější muže. Zjistili jsme, že jsou třeba ve Španělsku, v Itálii, že jsou třeba v Brazílii a že nejsou u nás. Taky jsme zjistili spoustu dalších věcí, že třeba Dua Lipa měla svatbu, a to konkrétně už druhou, kvůli který lidi nemohli chodit do práce ani domů. Tak takhle dopadají občas svatby. Mimochodem, mě moje svatba čeká tenhle týden. Tak doufám, že nikomu nezakážu třeba jít domů nebo něco takového, že ta svatba proběhne trošku v klidu. No, o co my víme. Pokud mě znáte, aspoň z toho vysílání pravidelně, tak víte, že já jsem jeden velký fuck up ve svém životě, takže ta svatba podle mě bude pořádná. Aspoň si budeme o čem zase mít další pondělí povídat, že? Teď už ale Kristinka a taky poslední song, který vám posílám, je to od Rue Gale, její Pretty on Paper. Tak ahoj a zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše.
2: Zdravím všechny posluchače Fajn rádia, já jsem Rue Gale.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
11: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
12: Dneska máme krásný počasí. Teploty venku se mají pohybovat mezi 23 až 28 stupněma. Je to krása. Odpoledne se sice má trošku zatáhnout, sem tam nějaký mráčky, občas zafouká nárazový vítr, ale pořád je to ideální počasí na to hodit tam po práci nějaký ledový latéčko a jít chytat bronz. Proč ten spěch? No protože od zítřka už to vypadá na déšť, takže dneska si to sluníčko užívejte na max.
11: Fajn.
13: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
14: Jsme online. Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
12: Čtyři minutky po jedný odpoledne, to je čas se něco dozvědět s Hankou.
16: V Austrálii došlo k dalšímu smrtelnému útoku žraloka. Mladý muž po napadení u pobřeží svým zraněním podlehl. Média upozorňují, že jde o další podobný incident z poslední doby. Odborníci zároveň připomínají, že ačkoliv jsou útoky žraloků stále poměrně vzácné, v některých regionech jejich počet narůstá. Obyvatelé jednoho francouzského města se stali svědky kuriózní situace. Muž se pokoušel vlézt do kontejneru určeného na použité oblečení, jenže se uvnitř zaklínil tak nešťastně, že z něj ven vyčnívaly pouze nohy. Kim Kardashian připustila, že by se v budoucnu mohla vrátit k herecké kariéře. V rozhovoru prozradila, že by jí zaujala zajímavá role a nevyloučila ani účast v některém z filmů studia Marvel. Přestože zatím nepotvrdila žádný konkrétní projekt, mezi fanoušky se už objevují spekulace, zda by se mohla objevit alespoň v krátkém cameu, anebo získat významnější superhrdinskou postavu.
11: Fajn.
12: Začátek týdne na silnicích už nám servíruje docela peklo, tak pokud zrovna sedíte za volantem, zbystřete. Na D1 hoří. Úplně největší průšvih je teda aktuálně 178. kilometr ve směru na Prahu. Tam začalo hořet auto, pravý jízdní pruh je celý uzavřený a kvůli nebezpečnému kouři na místě zasahují hasiči i policie. Takže tam určitě počítejte s ošklivým zdržením. V hlavním městě v Praze to aktuálně taky docela stojí. V Brusnickém i v Bubenečském tunelu totiž uvízly porouchaný auta. Takže provoz tam drhne, no a k tomu se v Korunovační ulici srazilo hned 5 osobáků. To je hodně blbý start pondělí, tak dávejte bacha, ať to vaše pondělí jede trošku líp než naše silnice.

0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Krásný pondělní odpoledne, zase po víkendu jsem zpátky a je tady náš společný warm-up, 4 hodinky, kterýma si pokusíme ten den zlepšit, protože ať už je jakýkoliv, ať už je blbej, špatný, vždycky to může být ještě lepší a o to se tady společně pokusíme, protože písničky, ty nám všem zvednou náladu. Tak pojďme na to hned teď, na nic nečekáme, Rudimental, Skepsis, Charlotte Plank a jejich Green and Gold. Dáme tam trošku tanečního vibe, pojďme na to společně teď.

Za denní dávku emocí děkujeme Alexu Varonovi a jeho songu Eternity. Právě teď na Fajnu stačí jeden blbej song, jedna blbá písnička a vaše hlavy se hned vracejí zpátky k vašim ex. Proč máme sakra v mozku tady ty myšlenkový gliče, tyhle zkraty, i když jsme v životě třeba zrovna fakt spokojení? Vysvětlení je prej úplně jednoduchý. Náš mozek to totiž dělá automaticky. Prostě jsme jako hard disk, on tam vyhrabe ty starý nedokončený příběhy, no a začne je přehrávat. Psychologové tomu říkají otevřený smyčky. Nejčastěji se to prej stává, když nějaký vztah skončí náhle a bez vysvětlení, tak se k němu pak pořád vracíme. Znova ho načítáme, ten starý soubor. Ale pokud to teda taky děláte, tak žádnou paniku. Jo, je to normální. Ale to, co mě spíš zajímá, protože se to fakt děje často asi nám všem, tak co je ta jedna věc, která vám zaručeně v hlavě odpálí vzpomínky na vaše ex? Jestli je to teda písnička, je to značka auta, vidíte stejný auto a hned jste jakože Ježišmarja. Nebo co to ještě? Napište mi, jestli při filmu, při písničce, při čem si vzpomenete na vaše ex. Pojďte mi to hodit na 724634634, ať si tady o tom společně pokecáme a mezi tím si dáme další song. Čeká nás totiž Lady Gaga. The Dead Dance. Tak si to užijte tady na Fajnu.

0: Neuvěřitelně chytlavá záležitost. Jimin a jeho Hu právě teď dohrál na Fajnu. A my společně jsme probírali, jaká věc vám zaručeně připomene vaše bývalý partnery. Co vidíte, slyšíte a jste jako, že to poslouchal nebo dělal můj ex. No a máme tady pár zpráv. Klára píše, čauky, pro mě je stopka proteinový puding s příchutí slaný karamel. Ex byl totální gym rat, nic jinýho nejet a měl tím zaskládanou celou lednici. Teď stačí, abych otevřela chlaďák v krámě, vidím ten povědomý kelímek a v hlavě mi hned blikne přednáška o tom, kolik makroživin jsem zase dneska podcenila. No tak bývalej to asi myslel dobře s těma makroživinama, ale chápu, to je docela trigger, asi by mi to taky postupem času začalo vadit. No a pak tady máme ještě zprávu. Hele, zdravím do studia, já chytám regulární tik do voka pokaždý, když vidím černou fáby. Můj ex s tím jezdil, mělo to hrozný zvuk a já v té vteřině přesně vím, že to je on. Hned se mi vybaví, jak jsme s tím jednou zůstali viset na dálnici. Jo, já to říkám pořád, ty auta, já si teda pamatuju i SPZky, jo, ale to nebudeme říkat, nebo budu vypadat jak blázen. Sakra, už jsem to řekla, no nevadí. Jedeme dál, za chvilku další songy, já vám moc děkuju za zprávy. Čeká nás třeba Felix Jan, Jay Hart a jeho Pride, tak se máte na co těšit. Turn up hit music.
1: Fajn. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
4: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to opraví?
9: Zedník, malíř,
10: topenář,
9: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
13: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
17: Senkor.
18: Haló, to je mobilní servis?
17: Ano, prosím.
18: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
17: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
18: No tak já jedu k vám.
17: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
20: Insta
9: Instagram,
15: YouTube,
9: TikTok,
15: co je zrovna teď in
9: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
15: Jsme Fajn?
20: Are you ready?
21: It's Bruno Mars.
22: I'm Lil Peepy.
23: It's Sabrina Carpenter.
24: Music.
25: Fine.

prostě pomáhá pustit si starý dobrý song. A tohle byl jeden z nich, Jesse J feat. B.O.B. a jejich Price Tag. Doufám, že jste si to užili půl druhý odpoledne. A vy si představte, že máte podezření, že váš partner vás podvádí. Jenom si to představte, jo? Nechci vás hned při pondělku vystresovat, ale co byste v takové situaci, kdybyste měli tohle podezření, udělali? Najmete si soukromý očko, zkontrolujete zprávy nebo vystolkujete polohu? Jeden streamer na to teď šel způsobem, který totálně přepisuje dějiny detektivní práce. Protože on odhalil nevěru svý přítelkyni díky, a teď se podržte, chytrýmu kočičímu záchodu. On prostě měl v koupelně nějaký luxusní samočistící záchod, který má i vestavěnou kameru. No a když začal mít tak jako trošku podezření, tak se jednoduše na dálku přihlásil do té kamerky a přímým přenosu viděl důkaz nevěry. Tomu říkám technologický šachmat. Ale nemusíme úplně pro tady ty bizarní odhalení chodit do světa, že jo? Já třeba tady v rádiu jsem nedávno s kolegyní přišla na věc, že ona se kdysi líbala s klukem přesně v době, kdy já už jsem se s ním pár měsíců regulárně vídala. Jo, svět je malej, je vtipný, jak se to takhle po čase dozvídáme, tady ty věci. Ale pojďme dneska tuhle 13. komnatu otevřít společně. Pokud jste někdy svýmu partnerovi přišli na nevěru, jakým způsobem to pro Boha bylo? Může to být i taková inspirace pro nás ostatní do budoucna, ať víme, jakým způsobem hledat, chápete? Ale dejte mi vědět, jestli to byla taky nějaká náhoda, že jste třeba drbali s kámoškama, jestli vyskočila nějaká zpráva na Apple Watch nebo čistá intuice, jak jste sakra přišli na nevěru vašich partnerů. Napište na 724634634, nebojte, tohle je safe space, takže pište. A mezi tím další song, Harry Styles, jeho American Girls, právě teď na Fajnu.

0: do slunečního dne prosluněnej song Zara Larssony Midnight Sun. Doufám, že jste si to užili tak jako já. Společně probíráme, jak jste svým partnerům odhalili nevěru. Jak jste na to přišli? A teda musím říct, že mi z těch některých zpráv úplně tady spadla pusa. Já fakt, kdybyste viděli můj výraz, když jsem to četla, normálně brada úplně na zemi, pusa do kořán, protože tady přišla zpráva třeba od Randy a ta mě odrovnala úplně nejvíc. Jo. Randa píše: já jsem přišel na to jednoduše. Udělal jsem DNA testy svých dětí. Já jsem to musela nechat do ticha na chvilku, protože to je úplně šílený. Představte si, když se do něco takového dozvíte. No já nemám slov. Nemám slov. Asi nejhorší možný scénář. Pak Michal píše, že jeho kamarád odhalil nevěru svý přítelkyně podle elektronické knihy jíst v jejich autě. Hod parkovala tam, kde neměla. Tak to může být rada pro ty z vás, co podezříváte partnery zkontrolovat jízdy, anebo pro ty z vás, co podvádíte partnery, nejezděte jejich autem. No a pak tady ještě Péťa píše, já na to přišla tak, že ex začala chodit domů pozdě večer, usměvavá z práce. To je podezřelý. Kdo chodí usměvavý z práce pozdě večer? Tak já se snažím, ale no, chápu. A prej se Péťa nakonec teda zeptala a přítelkyně se přiznala. No, tak to vidíte. Já vám děkuju za všechny tyhle zprávy, přiznání. Teď víte, na co si dát pozor, ať už jste na jedné nebo druhé straně. A nás za chvilku čekají další songy. Třeba Ed Sheeran, Lil Baby a jejich Two Step. Tak se máme na co těšit.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
19: Odplouvám kránu na katamaránu.
20: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
19: Odplouvám k ránu na katamaránu.
20: www.pragboat.cz.
19: Už ví.
20: Tak vzhůru na palubu.
13: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
14: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
13: Ne, co to je?
14: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
13: Fakt jo? A co to stojí?
14: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
13: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
17: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Here we go.

Foodera, D.O.D. a taky Poppy Bascomb, Think About Us, tenhle song, který vás přinesl už někam do letního klubu. Máte pocit, jako byste byli na dovče, takhle 8. června. No a až na té dovče opravdu budete, tak si dejte bacha, jaký píšete recenze. Protože pokud se rozhodnete neprávem zkritizovat něčí ubytování, může se vám stát, že místo vrácení peněz dostane vaše drahá polovička hodně zajímavé video. Protože my jsme tady už teda řešili ty nevěry a šílený způsoby, jak se nevěra dá provalit, ale tenhle aktuální hit z internetu, to je absolutní vrchol. Jeden týpek se ubytoval přes Airbnb. Moc se mu tam nelíbilo, no a tak se rozhodl, že majiteli napálí hnusnou jednohvězdičkovou recenzi. Jenže majitel bytu si to nenechal líbit. Byl to trošku psychopat. No a vzal záznamy z bezpečnostních kamer. Našel tam konkrétní chvíli, kde si tenhle pán užívá na pokoji s nějakou náhodnou jinou paní. Dohledal si manželku toho ubytovaného hosta a to video jí poslal rovnou do zpráv. Tomu říkám digitální válka. Napíšeš mi špatnou recenzi? Dobře, vytáhnu na tebe kompromitující video. Internet se teda teď hromadně hádá, kdo je v téhle situaci horší, jestli ten host nebo majitel, který kvůli jedné recenzi chladnokrevně zničil celý manželství. Každopádně poučení pro dnešek je jasný, blíží se čas dovolených, takže než příště někomu napíšete, že na hotelu mu třeba netekla teplá voda nebo se vám tam prostě nelíbilo, ujistěte se, že máte čistý svědomí. Jinak z toho hrozí velký problém. My si teď radši dáme další song. Čeká nás Unutus, Dennis Lloyd, jejich Diamonds, tak si to užijte.

0: Junotus, Dennis Lloyd, Diamonds, tenhle song, který vám věřím zase trošku víc zlepšil tohle pondělní odpoledne. No a nás čekají další songy, které vám dokážou ten den mega zlepšit, ale musíte se na ně počkat za chviličku tady na Fajnu. Mezi tím si dáme zprávy, dopravu a pak jedem dál. Tate McRae, Taylor Swift, Teddy Swims, je toho mega moc, samý tečka koukám, tak se máte na co těšit, zůstaňte tady na Fajnu.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan, více na nissan.cz.
10: Fajn. Rádio.
11: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
12: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
13: Jsme online.
14: Online.
13: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Na hodinkách skoro 3 minuty po druhý hodině. Čas se zase něco dozvědět s Hankou.
15: Více byrokracie a nejistoty při vyřizování pobytů. Přesně toho se obávají kritici nového cizineckého zákona, který podle ministerstva naopak přinese jednodušší podmínky pro pobyt cizinců u nás. Odpůrci návrhu zároveň upozorňují, že změny mohou negativně dopadnout na ukrajinské občany i rodiny Čechů. Loga ChatGPT a dalších nástrojů umělé inteligence se objevila na čepicích některých absolventů během univerzitních promocí. Studenti tím symbolicky vyjádřili poděkování technologiím, které jim během studia usnadňovaly učení i psaní prací. Tenhle krok zároveň znovu rozvířil debatu o tom, kde leží hranice mezi využíváním moderních nástrojů a akademickým podváděním. Za zemi s nejatraktivnějšími muži na světě bylo v aktuálním hlasování označeno Španělsko. Účastníci ankety vyzdvihovali hlavně jejich charisma, osobní kouzlo a typický středomořský temperament. Výsledek navíc přichází těsně před letní sezónou, takže může posloužit jako inspirace ženám, které teprve vybírají destinaci na svou dovolenou.
0: Fajn. Pojďme se zase rychle mrknout na silnice, vybrala jsem pár věcí, co mě zaujalo. Chodec tady je v tunelu, děje se to v pražském Brusenickém tunelu směr Strahov. V protisměru se motá chodec z nějakého důvodu, takže je tam prostě nebezpečný provoz, dávejte si bacha, projíždějte opatrně. Pak v obci Dívčice na Českobudějovicku vletěl osobák přímo do závory na železničním přejezdu. Na místě už se to řeší, tak jenom počítejte se zdržením a dávejte si na ty přejezdy bacha. Obecně to platí pro všechny. No a v Brně v ulici Vídeňská začalo hořet osobní auto, tak už nejen v Praze, už i v Brně. Hasiči sice už likvidujou plameny a probíhají odklízecí práce, ale provoz v okolí pořád dozdrhne. Prostě jezděte opatrně, žádný spěch vám nestojí za malér, radši si pusťte nějaký dobrý písničky.
16: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: A my pokračujeme dál. Tohle je váš pondělní warm-up se mnou s Kristý. Nás čeká druhá společná hoďka nabitá top trackama. Pořád zvyšujeme tu laťku. Dáme si teď na úvod Tate McRae, její Revolving Door. Tak si pořádně zatančete, vyspívejte, co potřebujete. Jdeme na to právě teď.

songu vás 100% donutil pokyvovat si teď někde v kanclu v práci hlavou. To byla Taylor Swift, její The Fate of Ophelia. No a představte si, že jdete třeba do fitka a zapomenete si sluchátka. Pro mě to je absolutní noční můra. A to si nedělám srandu. Jakože what do you mean? Co tím myslíte, že některý lidi jdou dobrovolně sportovat bez hudby? Že jsou ochotní poslouchat svoje vlastní funění? Vždyť to už není trénink, to je normální mučení. Já to fakt nechápu. Protože ty písničky tomu tak strašně moc pomáhají a i věda nám dává za pravdu, protože prej správná motivační hudba v uších dokáže snížit vnímání námahy až o 12%, takže díky tomu máte vlastně pocit, že to cvičení není až tak náročný, chytnete se nějakýho refrénu, pořádnou basovou linkou a najednou je to v pohodě. No ale mě na tom ještě baví jedna věc sledovat. Že každý fakt ve fitku poslouchá něco jiného. Je to kolikrát solidní bizar, jo? Protože třeba když vidíte takový ty fakt namáchaný gym bros, takový ty fakt fitko kluci, obrovský, veliký, nasvalený, tak častokrát byste typli, že budou poslouchat prostě nějaký rap, rock, metal, co já vím, něco tvrdýho. A pak zjistíte, že poslouchají třeba Britney Spears, Taylor Swift, One Direction, prostě to, čemu se říká white girl music. Typický holčičí songy. Já třeba zase včera, typli byste mě možná právě na nějaký holčičí songy, jo, ale dávala jsem si vlastně smutný songy. Smutný, takový ty nejvíc zlomený srdíčko písničky, což na první pohled se možná do fitka nehodí, ale fungovalo to skvěle. Nevím jak, nevím proč, ale fungovalo. No ale samozřejmě, pojďme teda teď pozdílet ty vaše fitko playlisty, nebo na cvičení, na sport. Co posloucháte? Jestli jste teda tým tvrdý techno, popík, nebo si dáváte nějaký, třeba i podcasty někdo možná poslouchá. Napište mi, co posloucháte při sportu. 724-634-634. Klidně pište i konkrétní songy a my si teď dáme jeden song, který je taky plný emocí, ale podle mě by se hodil i do fitka. Teddy Swims, Mr. Know It

0: Go, Ava Maxich, whatever. Tenhle song, který vás doufám zbavil veškerého stresu při pondělním odpoledni. A já jsem se vás ptala, jaký songy, jakou hudbu posloucháte ve fitku. Úplně jsem tady měla crash out, totální paniku z toho, že si nedovedu představit být ve fitku bez hudby. No a vy mi normálně píšete, že naopak fakt chodíte do fitka bez hudby. Já jsem úplně v šoku. Tady přišla zpráva, René píše, že při sportu poslouchá trenéra, že jinak se neposune a to už víc než 50 let. Dobře, to beru, trenér je asi validní argument, ale stejně, potřebovala bych písničky. Do jednoho ucha trenér, do druhého písničky. Michal píše, že taky neposlouchá hudbu, protože ho nebaví vybírat písničky a telefon ho ve fitku jenom rozptyluje pracovníma zprávama. To je taky šílený, no já to nechápu. Tady někdo poslouchá Lolko song, no dobře, tak aspoň někdo něco poslouchá. A moje spolužačka Majda, mimochodem zdravím Majdu, to je spolužačka z vejšky, mi psala, že ona poslouchá ve fitku True Crime, opravdový zločin, prostě podcasty o opravdových zločinech. To podle mě může být docela efektivní třeba na běžícím páse. Když si představujete, že vás honí vrah, tak to asi fungovat může, ale stejně. Písničky, já na ně nedám dopustit a proto si za chvilku dáme další písničky. Díky za zprávy, za chvilku James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Tak pojďme na to.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
15: Trenírkárna.cz.
16: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
15: Trenírkárna.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
19: Instagram,
20: YouTube,
19: TikTok,
20: co je zrovna teď in.
21: Fajn Radio.
19: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
21: Jsme fajn?
22: Are you ready?
23: My name is Somber.
24: What up, it's Kehlani.
25: Hey, it's Taylor Swift.
26: Back to the hits.

odpoledne, 14:30, po obědě, no ale tohle byl příjemný desert. Justin Bieber a Nicki Minaj totiž totálně naservírovali Beauty and the Beat, song, který se nepřejí. No a pozor, pizza vám může zachránit život. Ne, já nemluvím o žádných léčivých účincích, bohužel nemá to žádný zázračný kouzelný účinky, ale mluvím o neuvěřitelném příběhu z Ameriky, který právě teď bourá internet. Nebo teď, vrátil se trošku do povědomí. Starší příběh, ale dobrý, takže si poslechněte. Jeden chlapík si objednával pizzu každý boží den, celých 10 let v kuse. Takže už ho samozřejmě znali zaměstnanci, znali ho jménem, jenomže pak se stalo, že poprvé po 10 letech nepřišla žádná objednávka. Dlouhých 11 dní. Lidem v pizzošce to samozřejmě začalo připadat trošku divný, no a poslali k němu kurýra, aby ho zkontroloval. A neuvěřitelný, protože opravdu ten člověk tam zrovna ležel v nějakém ohrožení života, takže díky tomu, že tam poslali svého kurýra, tím ho zachránili. Kromě toho teda, že to je úplně neuvěřitelný příběh o lidskosti, mě na tom fascinuje ale ještě jedna věc. Představte si, že jíte jedno jídlo v kuse každý den, každý jediný den, po dobu 10 let. Já si myslím, že po týdnu by mi to začalo líst ušima, ale na druhou stranu zase se zbavíte takového toho rozhodování, vaření, nákupu, nemusíte vymýšlet prostě. Je to asi ušetřená kapacita mozku, takový jako zrychlený tempo. Pojďme si ale představit, že byste fakt museli vybrat jedno jídlo, že by před vás někdo postavil ultimátum a museli byste vybrat jenom jedno jediné jídlo, který budete jíst každičkej den. Co by to bylo? Taky by to byla pizza, sushi, svíčková od mamky, nebo já nevím, chlebíčky s bramborovým salátem. Dejte vědět, kdybyste fakt museli vybrat jenom jedno jídlo, nemáte žádnou jinou variantu, jedno jídlo, napište 724634634, co byste vybrali. A mezi tím další song, Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Budete to milovat, jo, fakt jo.

0: další ultimátní letní song, nebo aspoň za mě, Kellyn Sofian Match Match a jejich Pistácie. Doufám, že jste si to užili tak jako já. Já se přiznám, tancovala jsem ve studiu, nesuďte mě. A společně probíráme, jaký jídlo byste dokázali jíst každý den. A já vám děkuju, protože přišlo extrémně moc zpráv, uvidíme, co stihnem. Ale máme tady kebab, talíř hranolky, normálně mám hlad, jo, možná jsem se vás neměla ptát na tuhle otázku. Pak tady další zpráva, pizza všech příchutí, tak to odpovídá tomu americkému pánovi. Michal píše křupavé pečivo, ale aby byly houstičky obzvláště propečené, další zpráva se přidává k pečivu. Někde jsem četla, že jediné jídlo, co se nepřejí, je chleba, takže za mě je volba jasná, chleba. Já si teda nedovedu představit jíst každý den suchý chleba, ale dobře, proti gustu. Pak tady někdo píše, Kája píše, že by papala jenom saláty i kvůli linii. Ty já zbožňu. Teda Kájo, tak zbožňovat saláty, to je dobrý. To pak máš vyhráno podle mě. A pak ještě zdraví Katia Skladna, která píše rozhodně risotto. Měla jsem jednou takovou challenge a jedla jsem ho celkem 8 měsíců a fakt se to dá. Já vám nevím, já si nedovedu představit jíst prostě jedno jídlo 8 měsíců v kuse. A risotto. Já to nevím, nechápu to, ale děkuji za zprávy. Možná to někdy zkusím, ale zatím to v plánu nemám. Každopádně díky moc, za chvilku další songy. Viz DMC Bees Honey at the Party. To je jedna z věcí, které si dáme, tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Yo, hit music
1: station. Hey. Fajn, Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete, my vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Bus.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes,
9: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
19: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
18: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
19: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
20: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
21: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
22: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
23: Senkor.

Na tomhle virálním tracku je něco tak krásného, co ani nedokážu popsat, ale věřím, že jste to taky slyšeli. To byl Dominic Fike, White Keys. Představy o dokonalý svatbě jsou různý. Někdo chce romantickou pláž, někdo si řekne, že se svatby udělá polní nemocnici. Místo tradičního krájení dortu se na jedné svatbě na Děčínsku totiž sjela hromadná flotila sanitek. Záchranáři ošetřili 11 svatebčanů, kteří to podle lékařů přehnali, a nejen s alkoholem, ale rovnou s kanabinoidy. 9 z nich pak jelo zkontrolovat wellness v nejbližší nemocnici, takže ta svatba byla asi zajímavá. Naštěstí teda nikdo nebyl v ohrožení života, takže my si z toho teď můžeme udělat srandu, ale ten novomanželský slib asi dostal hned první den naprosto nový rozměr, protože když říkáte u oltáře to klasický budu tě milovat v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, tak většinou počítáte s tím, že to přijde třeba v 80. Tady to ale vzniklo trošku zrychleně. Polovina svatebčanů i s ženichem si to v nemocnici odškrtla hned po předkrmu. Tomu se říká svatba, na kterou do konce života nikdo nezapomene. Pokud jim teda ty látky zanechali aspoň vůbec nějakou vzpomínku v hlavě. Každopádně dobrá story, takže děkujeme téhle svatbě, co se o víkendu dělá. Doufám, že už jsou všichni v pohodě. No a my si dáme song, u kterého si zas můžete trošku zatančit. Dua Lipa, Dance the Night. Tak pojďme na to, teď na Fajnu.

0: song složila k filmu Barbie. Je to soundtrack k Barbie filmu, jestli si to ještě pamatujete, Dance the Night, taková taneční scéna, tak doufám, že jestli si to pamatujete, tak jste si zatancovali. Nám se blíží třetí hoďka, ale to nic neznamená, jenom to znamená, že pokračujeme dál, dáme si počasí, zprávy, dopravu a pak zase zpátky hudbu, protože to je to, co nám dělá ten den lepší. Budou třeba Purple Disco Machine nebo Pink Panthers a Zara Larsson, máte se na co těšit, tak zůstaňte tady se mnou na Fajnu už za chvilku. Yeah,
1: we are fine. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
14: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
0: Fajn. Když se podíváme z okna, vypadá to krásně. Mně teda telefon tvrdí, že prej není tak hezky, že je oblačno, ale tady to vypadá nádherně, takže doufám, že si někde už užíváte toho hezkýho počasí, protože dneska má být mezi 25 a 27 stupni, ale ty následující dny se to má zhoršit. To má přijít déšť, ochlazení 18 stupňů, tak dneska užívejte, dejte si někde na zahrádce nějaký drinčík, kafičko, třeba i piknik si udělejte, prostě si užijte to sluníčko, potřebujeme vitamin D.
14: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
15: Během rybaření došlo ke kolapsu jednoho chlapce. Jeho 13-letý kamarád Jakub ale zachoval klid, okamžitě zavolal na tísňovou linku a podle pokynu operátora začal s resuscitací. Díky jeho pohotové reakci se podařilo udržet chlapce naživu až do příjezdu záchranné služby. Senior z Hamburku ve věku 75 let si přilepšoval sběrem vratných lahví a plechovek. Když svůj dodatečný příjem řádně oznámil úřadům, došlo ke snížení jeho sociálních dávek o vydělanou částku. Do Prahy opět zavítali známé osobnosti ze zahraničí. V kavárně Café Chloe na Praze 2 byly spatřeni modelka Kendall Jenner a herec Jacob Elordi. Jejich přítomnost vyvolala velký zájem mezi fanoušky a snímky z návštěvy se začaly rychle šířit po sociálních sítích.
0: Fajn. 3 hodiny odpoledne a s nima i slušný ranec komplikací na silnicích, tak se na to pojďme podívat. U Libenic je velká bouračka, mezi Kolínem a Kutnou Horou, přesně u odbočky na Starý Kolín, se stala vážná nehoda. Zasahují tam hasiči i policie a navíc se tam ještě maluje silnice. Doprava se pouští Kyvadlově, od Kolína to stojí a směr Kutná Hora uvíznete až na kolínském obchvatu. Díky mimochodem za zprávy, které posíláte, co se týče dopravy, protože pak můžeme takhle podávat zpravodajství. No a sražený chodec v Praze v ulici Cíglerova došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Tam projíždějte teda s maximální opatrností, dávejte bacha. Bourá se taky v obci Ostrov na Karlovarsku. V obou případech jde o střet auta s motorkou, ještě pak teda v ulici Generála Píky v Českých Budějovicích. Tak bacha na ně, jezděte opatrně, prosím vás. Je pondělí, tak znáte to, blbej den.
14: Instagram, YouTube, TikTok,
13: co je zrovna teď in Fine
14: Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Please welcome to the stage. Krásný pondělní odpoledne, já si teď trošku protiřečím, říkám vám, že pondělí je blbej den a zároveň krásný pondělní odpoledne, ale tak můžem si to udělat hezký, protože je to vždycky o tom, jaký si to uděláme, že jo? Takže my si to uděláme hezký hned teď. Čeká nás totiž Purple Disco Machine, Moskýna, The Nox a jejich Fireworks. Takže já doufám, že tím trošku zapálím ohňostroje v tom vašim pondělním dni, ať to máme hezčí. Jdem na to právě teď. Oh, yeah.

Ne, a tohle byly Pink Panthers, Zara Larsson a jejich megahit Stateside. Dámy, pokud chcete u svého drahého partnera doma bleskově probudit maximální pozornost, zapomeňte na drahý spodní prádlo. Stačí prostě jenom bez dovolení vlíst do skříně a vytáhnout obyčejnou košili. To ukazují průzkumy. Podle nich je totiž pánská košile a ideálně nic moc spodní. Ta vůbec největší slabost většiny chlapů. Ten kontrast, když si vezmete jeho oblečení, totiž prej vyvolává mix pocitu intimity a bezpečí. No a mě teda pobavil jeden komentář pod příspěvkem, kde právě se tohle psalo, protože tam někdo napsal: košile na ženě je jako vlajka na dobytém území. No, to vypadá prostě, že si pánové zkrátka rádi označují svoje teritorium. Ale mě by hrozně zajímalo, jak to máte vy, naši posluchači, protože je jasný, že každý to má trošku jinak, tak který kus oblečení přijde na opačném pohlaví, nebo tom pohlaví, o který máte zájem, nejvíc hot vám, nejvíc sexy. Já třeba miluju mikiny, hezký mikiny s kapucema, anebo kšiltovky. Kšiltovka dozadu? To je strop, to nezvládám, nemůžu to komentovat ani. Tak mi napište vy, co je za vás hezký kus oblečení, jestli máte rádi sukně, šaty a naopak u chlapů, já nevím, taky kšiltovky. Napište 724634634, to je to číslo, kam máte psát. A mezi tím vám dám songy. Máte na to zhruba tak 2-3 písničky, tak pište DGO End of Beginning právě teď tady na Fajnu.

odpoledne a tenhle song berte jako takovou mojí magii, kterou jsem vás začarovala, abyste celý týden měli dobrý. To byla Lady Gaga, Abrakadabra. Udělali jsme takový malý Abrakadabra a já jsem se vás ptala, jaký kus oblečení vás nejvíc očaruje. U lidí, o který máte zájem, u opačného pohlaví nebo u jakýho chcete. No a tady se mnou někdo shoduje, to mám radost. Přišla zpráva, zbožňuju na chlapovi kšiltovku dozadu. Tleskám na dálku, jsme stejný tým. Kšiltovka dozadu do každý rodiny, to podporuju. No a pak Michal píše, že nejlepší součást oděvu je podle něj dobře vybraný parfém. A s tím teda extrémně souhlasím. Parfémy jsou moje absolutní guilty pleasure. Miluju to, neodcházím z domu nepřevoněná. Naopak, cítíte to hodně daleko. Děkuju za zprávy, děkuju za sdílení. Za chvilku další songy, třeba Kamarád, Be Mine. Tak zůstaňte tady na fajnu. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: Neo Asian.
3: Boy Akon.
4: Yeah.
5: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
6: 3, 2, 1.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.
16: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
17: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: e-obuvi.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.

Leony vám takhle při pondělním odpoledni vzkazuje, abyste se ničím nestresovali se svým songem Don't Worry. Tak doufám, že to na vás zapůsobilo. A teď vás možná trošku vystresuju. Ne, to zas ne, jo, ale představte si, že celý život budujete kariéru. Snažíte se prostě být fakt zodpovědný, dospělý. No a pak dostanete padáka kvůli jedný blbý písničce. Tohle není scénář pro blbou komedii, ale realita jedné ředitelky na Floridě, která musela odejít ze školy potom, co se v ročence objevil pod její fotkou citát, který tam ale někdo propašoval. Ona tvrdí, že o tom nic neví. Nicméně to byl tenhle song. Doslova tam někdo dal tyhle lyrics, kdy teda říká, všichni mě hejtí, ale já jim říkám fanoušci, což je teda legendární část tohohle songu od Fettyho Wepa. No a ty lidi ve škole prostě nějak neměli pochopení tady pro ten koníček, pro tenhle rapovej flex, takže ji vyhodili. Tím ale ten příběh nekončí. Fetty Wep, ten rapper, se o tom dozvěděl. No a ukázal se jako absolutní král, protože tý ředitelce poslal kytici, balónky a vzkaz, že jí drží palce a doufá, že jí to zvedne náladu. No a pointa? Paní ředitelka prohlásila, že tenhle citát je teď její nejoblíbenější životní moto a bude si ten track pouštět každý ráno. Takže jestli vás dneska někdo hejtí, tak si na to taky vzpomeňte. Všichni nás hejtí, ale já jim říkám fanoušci. Tak to je moto pro váš dnešní den. Inspirace tady z Ameriky. No a my jdeme na další song. Rue Gale, Pretty on Paper. To je song, který nás teď čeká, tak si ho užijte. Jdem na něj.

0: David Guetta, Sia a jejich Beautiful People. Další song, který se perfektně hodí do tohle prosluněného počasí. No a my si musíme pokecat o One Direction, překvapivě, že? Konkrétně o Nilovi Horanovi, který jednak teď zasáhl internet tím, že na jednom festiáku v Británii vytáhl starý One Direction song, no a všichni na internetu se z toho můžou zbláznit. Jen si to poslechněte. Nile Horan zaspíval Steal My Girl, tenhle legendární One Direction song, který mimochodem teď získal zase znova popularitu společně se seriálem Off Campus. No ale to, co je nejdůležitější, je, že Nile vydal svoje nový album, čtvrtý studiový album s názvem Dinner Party. Název desky odkazuje na jednu skutečnou večeři, která mu prej kompletně změnila život. No a celý to album se zabývá tématem lásky, vzpomínek, ale nejsilnější a nejintenzivnější song je asi tenhle. Ofenýra, tahle hluboká skladba je pocta zesnulýmu členovi One Direction Liamovi, takže doporučuji si to album dát, ale až budete mít fakt náladu, až se vám bude chtít plakat, tak si to puste. Jsou tam i songy, které vás roztancujou, ale tohle je hodně emocionální nálož, tak jenom takový mini tip od nás. Za chvilku třeba Juice WRLD, Lucid Dreams, dáme si emoce i tady, proč ne? Tak za chviličku na Fajnu.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
7: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
6: Ne, co to je?
7: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil

0: a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
0: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Potisk dárky, byla byl, CZ.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
14: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
15: Instagram.
14: YouTube.
15: TikTok.
14: Co je zrovna teď in. Fajn.
15: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
14: Jsme fajn. Fajnradio.cz.

0: Closed. Absolutní dávka romantiky, tenhle duet od Jizu a Zayna s názvem Eyes Closed, to se podle mě hodí takhle při pondělním odpolední, trošku to i sklidnit takhle nějakým zamilovaným songem. A já chci, abyste teď všichni, ať už jste v autě nebo v práci, na celých 40 vteřin pořádně vyplázli jazyk. Dělejte, prostě ho vyplázněte, neptejte se proč, já vám to hned vysvětlím. Máte vyplazeno? Vy si myslíte, že vás nevidím, ale já to vycítím, takže doufám, že jste to udělali. Protože internetem teď koluje zpráva, že když vypláznete jazyk aspoň na 40 vteřin, tak se vám tím vyčistí stresový hormon kortizol, prostě vám zmizí z těla, nadopujete dopaminem. A jako jo, je možný, že to je naprostá blbost, ale já jsem si říkala, že vlastně je to skvělý sociální experiment vás k tomu zkusit donutit, tak doufám, že to aspoň někdo zkusil. Pokud teď sedíte v kanclu nebo stojíte na červený a lidi okolo vás zírají, jako by vám definitivně přeskočilo, klid. Můžete tvrdit, že to fakt funguje, že to zabírá na stres, takže tím můžete nakazit ještě další lidi. No ale realita je taková, že jste prostě jenom v přímém přenosu splnili ten nejvíce random úkol, který jsem vám tady dneska zadala. Takže já děkuju, doufám, že jste to splnili, já to půjdu zkusit taky a to je taková rada na hezčí odpoledne, no. Tak to je pro vás, zkuste to. Další song Taylor Swift a její Elizabeth Taylor, právě teď na fajnu. Pokud jste nevyplázli jazyk, tak tohle vám zlepší náladu určitě.
1: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Fajn.

0: Společně s Taylor Swiftovým songem Elizabeth Taylor zahazujem všechno, co nás dneska trápí, co nás stresuje, co na nás dává nějaký očekávání, který nás štvou. Tak to je ten vibe tohohle songu. Blíží se, už je čtvrtá hodina, to znamená, že my pokračujeme dál, jenom si dáme zprávy, dopravu a pak zas jedem na další songy. Čeká nás třeba Damiano David, taky Rudimental, je toho moc, je to skvělý a za chviličku to tady máme, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
4: XXL výprodej v onlineshop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
8: Hej vy, ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
14: V Austrálii došlo k dalšímu smrtelnému útoku žraloka. Mladý muž po napadení u pobřeží svým zraněním podlehl. Média upozorňují, že jde o další podobný incident z poslední doby. Odborníci zároveň připomínají, že ačkoliv jsou útoky žraloků stále poměrně vzácné, v některých regionech jejich počet narůstá. Obyvatelé jednoho francouzského města se stali svědky kuriózní situace. Muž se pokoušel vlézt do kontejneru určeného na použité oblečení, jenže se uvnitř zaklínil tak nešťastně, že z něj ven vyčnívaly pouze nohy. Kim Kardashian připustila, že by se v budoucnu mohla vrátit k herecké kariéře. V rozhovoru prozradila, že by jí zaujala zajímavá role a nevyloučila ani účast v některém z filmů studia Marvel. Přestože zatím nepotvrdila žádný konkrétní projekt, mezi fanoušky se už objevují spekulace, zda by se mohla objevit alespoň v krátkém cameu, anebo získat významnější superhrdinskou postavu.
0: Fajn. Úderem čtvrtý odpoledne nám začíná ta pravá řidičská hitparáda, lidi jdou z práce, pondělí, pospícháme, tak bacha, nepospíchejte, prosím vás, na dálnici D11, směr Praha, se porouchalo auto a ty posádky lidí se nějak jako zapomněli, co je krajnice, takže se motají přímo na vozovce, takže opatrně, pokud tam tudy pojedete, máme tam prostě nějaký dálniční chodce. V Praze Liberecká se srazily dvě osobní auta a nehoda kompletně zablokovala levej jízdní pruh, takže počítejte se špuntem. Ještě teď ve Špičce. No a v Liberci v ulici 1. máje řeší policie nehodu auta s motorkou. Takže opatrně, ať tam ještě nepředěláte nějakou práci. A celkově těch nehod je dneska nějak dost, tak říkám, opatkuju, pořád se dívejte na cestu, dávejte pozor, ať to nemusíme hlásit pořád.
13: Fajn. Fajn.
1: Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
12: Fajn.
1: Warm up.
15: Yeah.
1: Turn it up.
0: Warm Up se mnou s Kristý za Majkem pokračuje. Já doufám, že už jste za ty 3 hodinky se stihli rozehřát. Čeká nás ale ještě jedna společná hoďka, ve které si dáme zase mix všeho. Bude to mít emoce, energii, no nářez to bude. Tak pojďme na to hned teď. Odstartujeme to něčím trošku víc, právě takovým emočním. Damiano David, Born with a Broken Heart. Jdem na to právě teď, pojďme hned.

Další dodávka energie přímo do vašich uší. Rudimental Kelit i All I Know. Mami, tati, kde jste se seznámili? Na Tinderu jsme tak swipeovali, nudili jsme se. Tohle je moje noční můra. Reálně představa, že se mě jednou děti zeptají, kde jsme se s tatínkem seznámili a já budu muset říct, že na Tinderu ne. Naštěstí je tohle podle průzkumu i největší noční můra pro celou moji generaci. Víc než 75% lidí z nás Gen Z totiž tvrdí, že Tinder nebo Bumble už je nebaví, že z toho naprosto vyhořely seznamovací apky, konec. Ta éra, kdy jsme hledali lásku přes displej, oficiálně umírá a lidi se vrací k seznamování naživo. V běžeckých klubech, kavárnách nebo prostě kdekoliv venku. A já s tím extrémně souhlasím, protože kde je to kouzlo seznamování přes aplikaci? Kde je to osudový, náhodný setkání, kdy do sebe vrazíte v knihkupectví nebo si omylem vezmete cizí kafe? Možná jsem pohádkář, ale nezní to krásně? Zároveň pojďme se tady tím dostat k mojí úplně naprosto nejoblíbenější konverzační otázce. Já si nedělám srandu, já jakmile poznám nějaký pár, tak tohle všem pokládám. Všech se ptám, jak jste se poznali. Pokud máte už nějakou svoji polovičku, ať už je to oficiální, neoficiální, s někým randíte, pojďte mi hodit do zpráv, jak jste se poznali. Jestli to teda byl Tinder nebo něco v reálu. Já doufám, že tam bude i nějaký ty reálný příběhy, protože já to miluju a chci si tím trošku zvednout tu důvěru v to, že to jde, že ty osudové setkání se stávají. Tak mi napište na 724 634 634, jak jste se poznali s vašima polovičkama. Zajímá mě to fakt, já se hrozně těším, tak mi to prosím napište. A mezi tím za odměnu další songy, třeba Sony Fodera, Crystal, My Loving, tematicky k lásce. Tak jdem na to.

0: Michael Schulte, Rehab, jejich Waterfall, další takovej feel good, dobrá nálada song, prostě dobrá nálada v písničce, no. Máme skoro půl pátý a my jsme si tady společně říkali o seznamovacích příbězích. Já jsem vás vyzývala, abyste mi napsali, jak jste se poznali, ideálně v reálu, ale klidně i přes seznamky. No a přišlo tolik zpráv, že se tím musím probrat, takže si to dáme až za chvilku, jo? Fakt je to hrozně moc a jsou tam skvělý příběhy. Takže já se tím proberu a slibuju, že za chviličku se na to společně podíváme, všechno si to tady projdem. Takže zůstaňte na fajnu. No a k tomu si dáme samozřejmě i nějaký takový jako love songy tematicky, to se hodí, ne? Co třeba tohle? Viz DMC, Beast a taky Hany, jejich Show Me Love, krásný song. Stejně jako jsou krásný ty vaše seznamovací příběhy, tak zůstaňte se mnou za fajnu, na fajnu, za chvilku si to dáme.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop.
3: Vždycky hot, vždycky fresh.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Trenírkárna.cz.
12: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
13: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
14: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
13: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Od 1. června je v Metropolis Ličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
18: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
17: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
18: Hurá! Více informací najdete na webu Metropolis Ličín.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
20: Senkor.

Calvin Harris, John Newman, jejich Blame nám právě teď dohrálo na fajnou půl pátý a je čas si zlepšit den těma vašema seznamovacíma příběhama. Musím říct, že jsou fakt skvělí. Začnem tady Dominikem z Ústí, ten píše: já svoji dosavadní přítelkyni poznal v bývalý práci, už od pohledu mi byla strašně sympatická, tak jsem si ji našel na nástěnce, na rozpisu, zkusil napsat a teďka jsme spolu rok a půl v krásném vztahu. Já hrozně oceňuji to, že si tady Dominik dal tu práci s tím najít tu svoji partnerku na té nástěnce, mně to přijde prostě krásný. Jo, mohl ji rovnou oslovit, ale tohle má taky něco do sebe. Tady další, bývalá přítelkyně mě nahnala na vysokou, po krátký době jsme se ale rozešli a na škole jsem našel dnes svou už ženu. Samozřejmě se mi obě seznámil a občas se vídáme i jako rodiny. Tam mi přijde krásný to, že vlastně se oba pořád vídají a pořád jsou v kontaktu. Lucka píše zase: s manželem jsme se seznámili na Salsa kurzu, jsme spolu už přes 15 let. Takhle to má vypadat. To je seznamovací příběh podle mýho gusta. Pak tady máme Michala, to je výborný. Ten Michal píše: bejvalka do mě nacouvala při parkování. Byla to mini rýha, větší šrám mi zanechala na duši později. No tak to pokračování s tím šrámem pak, to už není ideální, ale to seznámení skrz nacouvání na parkovišti, geniální. To je filmový, přímo jak z nějaký romantický komedie. René píše zase, že svoji ženu poznal na návštěvě u společných příbuzných v Německu. Byli spolu rok, pak si ale dali 25 let pauzu a po 25 letech se spolu zase vrátili k sobě. To mi přijde zase úplně nádherný. Vidíte tam ten osud prostě, i když je rozdělil, zase je spojil. Já jsem pohádkářka, já vím. No a ještě se musíme dostat tady k jedné úplný bombě. Tady máme zase. My jsme se seznámili v baru, já jsem pracovala na šatně a on tam se mnou skoro celý večer byl a povídal si se mnou, až mě ukecal, abych mu dala kontakt. Tady zase u kamaráda na kafíčku, seznámili jsme se na svatbě, kde jsem pracoval jako číšník. A teď ta nejlepší bomba. S ženou jsme se poznali na lezecký stěně u mamuta v Holešovicích. Spadla mi do náručí a tak jsem si ji nechal. Neříkejte mi, že jste tenhle zvuk teď neudělali taky. Vždyť to je krásný. Spadla mi do náručí a tak jsem si ji nechal. No nádhera. Já vám moc děkuju, protože tímhle jste probudili moji důvěru v osudová setkání. Věříme na lásku, věříme na seznamování. Seznamovací apky taky nezavrhujem, ale v reálu je to lepší. Já vám pošlu za odměnu za to krásné sdílení další song. Čeká nás Gufram, Marie April, jejich Nezvládám. Nádherná věc, tak si to pusťte, užijte, pořádně zvyšte hlasitost, jdem na to.

Šabuzi, Miles Smith a tenhle song s krásnou zprávou, s krásným vzkazem, že čas letí, tak nestrácejte čas. Blink Twice, tak se jmenovala ta píseň. Je 16.44, máme 8. června a kromě toho je dneska Národní den nejlepších kamarádů. Takže prosím vás, pokud jste se dlouho neozvali svým kamarádům, dneska je ten den, kdy to udělat. Jo, já vím, já jsem taky vinná, všem svým kamarádům se pomlouvám, jestli tohle poslouchají. Takže tímhle zdravím i všechny svoje kamarády, vy těm svým taky zavolejte, napište jim, zajděte s nima někam, dneska to pořádně oslavte. No a taky můžete mrknout na náš Instagram, protože tam je příspěvek, kde najdete fotky ikonických kamarádských chápete, prostě dvojic, a dvojic, to je to slovo, fotky ikonických dvojic,

0: takže třeba tam je Kellyn s Viktorem, no je tam toho spousta, tak se mrkněte, najdete to tam, můžete pak postnout třeba i vaší fotku s kamarádem, označit nás, napsat tam, že dneska je ten den, no a my si teď dáme už zase další songy. Čeká nás třeba Bruno Mars, I Just Might, taky krásný song, tak buďte se mnou i dál na Fajnu.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
6: Víš, kolik teď ve Smarty ušetří?

0: do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Music. Fine.

American Girls nám dohrává na fajnu, blíží se 5. hodina a vy víte, co to znamená. Já se s váma musím rozloučit, náš čas je u konce, ale máme před sebou celý týden, takže se uslyšíme, ničeho se nebojte. Teď je tady Žampi, který vypadá, že je v dobrý náladě, tak si to s ním určitě užijete. No a co ode mě dneska máme za poučení? Až v létě pojedete někam na dovču, tak dávejte bacha, jaký budete psát recenze, protože pokud napíšete špatnou, mohl by na vás pak ten hotelier vytáhnout nějaký video. No samozřejmě to by se dít nemělo, jo, ale viděli jsme, že se to stalo. Tak opatrně, užívejte celý den, užívejte odpoledne. Je sluníčko, tak vyražte ještě někam a mějte se krásně, slyšíme se zase zítra. Bye babes! A poslední song na rozloučenou, Jonas Blue, Dakota, Fast Car. Tenhle song, který jsme vytáhli zase od někde z minulosti, ale je skvělej. Užijte si to, mějte se.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
12: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
13: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme oblačno, 27 stupňů a toho vedra si užívejte, protože koukám na to, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota má pršet. Tak načerpejte vitamin D na tu depku v příštích dnech.
14: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: Pojďme se podívat na to, co se kolem nás na tom světě děje. O to se postará Hanička.
17: Více byrokracie a nejistoty při vyřizování pobytů. Přesně toho se obávají kritici nového cizineckého zákona, který podle ministerstva naopak přinese jednodušší podmínky pro pobyt cizinců u nás. Odpůrci návrhu zároveň upozorňují, že změny mohou negativně dopadnout na ukrajinské občany i rodiny Čechů. Loga ChatGPT a dalších nástrojů umělé inteligence se objevila na čepicích některých absolventů během univerzitních promocí. Studenti tím symbolicky vyjádřili poděkování technologiím, které jim během studia usnadňovaly učení i psaní prací. Tenhle krok zároveň znovu rozvířil debatu o tom, kde leží hranice mezi využíváním moderních nástrojů a akademickým podváděním. Za zemi s nejatraktivnějšími muži na světě bylo v aktuálním hlasování označeno Španělsko. Účastníci ankety vyzdvihovali hlavně jejich charisma, osobní kouzlo a typický středomořský temperament. Výsledek navíc přichází těsně před letní sezónou, takže může posloužit jako inspirace ženám, které teprve vybírají destinaci na svou dovolenou.
14: Fajn.
13: Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda na silnici 491, obec Hrobice, je to u Zlína. Je tam osobák s dodávkou v sobě, projíždíte se zvýšenou opatrností a nehoda ještě u Třince, Dolní Lištná. Tak pokud jste někdo o tom tač, tak dávejte tam bacha a radši se tomu vyhněte obloukem.
18: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
19: Fine Drive.
20: Fine Drive.
19: Jindra Žampa.

Swift. Oplight. Track, který nám dohrává v 17 hodin 10 minut. Dáváte si fajn a já jsem si říkal, že bych si otestoval, jak moc upřímný jste. Tak schválně, stalo se vám někdy, že jste byli ve spokojeném vztahu, všechno fungovalo a stejně vám najednou v hlavě vyskočil bejvalej nebo bejvala? Podle psychologů je to úplně normální. Prý to neznamená, že chcete ex zpátky nebo že vám ve vztahu něco chybí, ale náš mozek si totiž rád schovává silné vzpomínky a časem z nich často vymaže to nejhorší. Proto stačí jedna písnička nebo nějaká vůně, anebo nějaký místo, na kterém jste trávili čas a najednou se vrátíte o pár let zpátky. Náš mozek je prostě takovej manipulátor. Já jsem si říkal, že pojďme teda otestovat, jak moc upřímní jste a napište mi, jak moc myslíte na svoji ex nebo na svýho ex a ono se tak dá myslet v dobrým nebo ve zlým. Napište mi to na 724 634 634. Fine night.

0: Niko Santos nám dohrává při pondělku 8. června. Dáváte si fajn, myslíte na svoji ex, i když máte spokojený vztah, tak zněla moje otázka na vás. Tady jsou odpovědi. Nikča napsala, občas jo, spíš když slyším nějakou naší písničku, ne, že bych ho chtěla zpátky, jen si vzpomenu na tu dobu. OK, tak to asi nezní, že to bylo úplně super. Tomáš napsal, vůbec, jakmile jsme se rozešli, uzavřel jsem to. Maximálně se vzpomenu, když na mě vyskočí na Instagramu. A do třetice Bára, mám super vztah, ale občas si na ex vzpomenu. Hlavně na ty bizární hádky a říkám si, jak jsem to mohla vydržet. Vypadá to, že vzpomínáte spíš v tom špatným, jen jestli jste úplně upřímný. Za chvíli Eva Farná a z Brusu novej track Perpetuum Mobile. Na fajnu, tak si to dejte. Fine Drive.
1: Fine. Víš, kolik teď ve smáru?

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Are you ready for this?

0: Neo Asian. Your boy Akon. Yeah. And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Dáváte si fajn v 17 hodin 32 minut. Tohleto byla Sabrina Carpenter. A lidi, jestli vás baví drbíky, zákulisí influencerů a otázky, na které by se většina lidí nikdy nezeptala, tak mrkněte na náš oblíbený podcast Smutí z pekla. Nově tam dorazil Dominik Hreha alias Dodíkovo. Naše Aja na něj vytáhla otázky, které jsou, jak je v našem podcastu zvyklý, tak hodně spicy. A pozor, když host odmítne odpovědět, tak vždycky letí do mixéru další nechutná ingredience drinku smutíčka, kterou nakonec ten host musí vypít. Hele, musím říct, že už jenom začátek tohohle podcastu je ten nejbizarnější, který jste kdy viděli. Nabíhejte na náš YouTube kanál Fine Radio, kde nový smutí z pekla najdete a dejte si, je to boží.

0: pondělí, pondělní odpoledne na Fajnu. Tohle to je Fine Drive a lidi, tohle je možná největší gamingový ego roku. Zatímco skoro všichni vývojáři utíkají z termínu vydání GTA 6, aby s ním nemuseli soupeřit, jedna hra si řekla, OK, možná můžeme dát fight. Nová hra Barbie totiž vyjde ve stejném období jako GTA 6 a jestli se někdo trochu orientuje ve hrách, tak víte, že když přijde GTA, tak všichni ostatní radši uhýbají z cesty. Jenže Barbie evidentně strach vůbec nemá, takže letos na podzim můžete buď krást auta a střílet mafiány, anebo vybírat nový šatičky barbínkám. No já jsem si řekl, že se vás zeptám, která hra vás v životě pohltila nejvíc. Jestli to bylo GTAčko, FIFA, nebo cokoliv jiného, napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive. Fajn.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Jak vzniká

0: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července v Praze. Více na eblc2026.cz.
6: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
7: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostaneme. Stačí poslouchat Morning Bus.
10: Zrče 2026.
11: Ne,
10: byli jsme tam loni a vy s námi. S námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
9: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.

Tape, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls, to je track, který nám dohrál v 17 hodin, 50 minut, dáváte si fajn, pojďme se vrátit k tématu, bavili jsme se o tom, že Barbie je jediná hra, která se nebojí soupeřit s GTAčkem, protože vydává hru ve stejném období. Ptal jsem se, jaká vás hra v životě nejvíc pohltila, mám tady Call of Duty, potom Simíky a potom hned třikrát, tady mám Zaklínače a Trojku, tady Terry píše, že to je největší láska, to jsem nikdy nehrál, ale asi zkusím. Už jenom, že to píšete tolikrát, tak to asi nebude úplně špatná hra. A jako poslední tady máme Diablo 2 a expanze Lord of Destruction. Ani jedno z nich jsem nehrál, ale asi na to kouknu, když vás to tak baví.

0: Naprosto ikonický song Girl on Fire. Alicia Keys a Nicki Minaj nám zakončujou první hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do těch zbylých dvou. I ty budou nabitý.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
0: Pojďme se podívat na počáso. I v 18.00 máme 27 stupňů a toho vitamínu D si užívejte, protože úterý, středa, čtvrtek, pátek bude pršet. Zítra se teplota vyšplhá pouze ke 20 stupňům. Fajn. Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Praze hned na dvou místech. Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Jsou tam dva osobáky v sobě. Nehoda ještě v ulici Radlická, směr Barandov. Tam je dodávka osobák v sobě, tak pokud možno i tomuhle místu se vyhněte.
13: Instagram, YouTube, TikTok.
14: Co je zrovna teď in?
13: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Fine Drive.
14: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 18 hodin, 1 minuta k tomu, startuje druhá hodinka Fine Driveu. Řekneme si, co novýho se děje v hudebním světě. Do té doby nabitej playlist, odstartuje to Kato a John, Turn the Lights Off, Let's Go.

0: Dáváte si fajn, 18 hodin 10 minut, to je aktuální čas, tohle je Fajn Drive a lidi, dneska slaví narozeniny Benny Kristo a jestli vás překvapuje, že už mu je 39, tak nejste sami. Většina lidí má totiž pocit, že Ben existuje na české scéně tak nějak jako vody jak živa. Spousta lidí si ho pamatuje z první řady Superstar v roce 2009, to je neskutečný, jak dlouho to už je. Tehdy byl jedním z nejvýraznějších soutěžících, ale málo kdo kdy typoval, že by právě on o nějakých 15 let později pořád vyprodával koncerty a sbíral miliony přehrání skrz všemi rády Spotify a tak dále. Za tu dobu se z televizního talentu stal jeden z nejpracovitějších českých interpretů a kromě hudby se věnuje bojovým sportům. Několikrát reprezentoval Česko třeba v brazilském jiu-jitsu. Já myslím, že bychom si měli připomenout naprosto legendární tracky, na kterých jsme my všichni vyrůstali. Bomby neodmyslitelně patří k Benovi. Ale i třeba tenhle ten track, který zbalil podle mě tak polovinu holek v Česku. No a do třetice si musíme připomenout třeba ještě tenhle ten track. Asi jo a desítky dalších tracků, kterými si všichni pamatujeme. Já musím říct, že bych ve 39 chtěl taky vypadat jako Ben, protože to, jak vypadá, je něco naprosto neskutečný. Přejem všechno nejlepší a no, milujem tě, no. Fajn
1: Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější.

0: Zara Larsson, 18 hodin, 20 minut, to je aktuální čas a dáváte si fajn. A lidi, tohle je docela paradox. Naše generace, která vyrostla s internetem, TikTokem, mobilem v ruce, tak začíná snít o světě bez internetu. Na sociálních sítích teď letí takový ty AI videa z 90. a začátku 0. let, kde lidi prostě byli venku, zvonili na kámoše bez nějaký domluvy a nikdo si nefotil všechno, co ten den snědl. A nejde ani tak o nostalgii, ale spousta těch lidí tu dobu vůbec vlastně nezažila. Spíše láká představa, že nemusíš být dostupný 24/7, odpovídat na zprávy během 5 minut a mít pocit, že ti každou sekundu něco utíká. Mně je vtipný, že naši rodiče tak bojovali za to, aby měli internet a my teď asi budeme platit za to, aby jsme ty internety neměli. Ale napište mi, jestli byste přežili týden bez přístupu na internet. Já si to, jako ono se to hezky říká, ale asi si to nedokážu představit. Napište mi, jestli byste to dali na 724-634-634 a to, jestli byste dali týden bez internetu. Jsem zvědavej.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
7: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
6: Ne, co to je?
7: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
6: Fakt jo? A co to stojí?
7: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
8: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
15: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
17: Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

naprosto miluju. Tiesto, The Business, 18 hodin, 31 minut, aktuální čas. Dáváte si fajn, zvládli byste týden bez internetu, tak zněla moje otázka k vám. Tady jsou odpovědi. Tereska napsala, první den bych byla v pohodě, druhý den bych začala sahat po mobilu každý 2 minuty. Respekt i za to, že bys to zvládla ten jeden den. Pak tady máme zprávu. Čauky, týden bych dala, narodila jsem se v roce 91, tak si to bez internetu dovedu představit, všechno bylo super, bylo to free, více spontánní, nebyli jsme tak přehlcený informacema, chyběl by mi nejvíce Spotify. OK, mega cením. A poslední zpráva, Petra píše, ahoj, ne, kvůli fajnu a písničkám asi ne, jinak v pohodě, i ty jedno.

0: Daigo a One Republic Chasing Paradise. Myslím si, že ideální track k pondělnímu večeru. Tohle to je fajn a lidi, tohle to podle mě zažil asi každý. Potkáte někoho a rozum vám říká, tohle to není úplně můj typ, jenže pak se přistihnete, že na něj vlastně pořád myslíte. Psychologové říkají, že přitažlivost není jen o vzhledu nebo o tom, co si myslíme, že chceme. Často nás přitahuje způsob, jak se vedle druhého člověka cítíme. Někdo nás rozesměje, někdo nám dodá pocit bezpečí a někdo má prostě pocit, že má něco, co neumíme úplně vysvětlit. A proto taky občas skončíme s člověkem, který vůbec neodpovídá seznamu vlastností, který jsme si vysnili. Protože láska si prý, to je takýto kliše, na logiku moc nepotrpí. Mozek si často vytvoří ideálního partnera, no ale výsledek je úplně jiný. No a mě by zajímalo, jestli jste někdy skočili do toho s člověkem, který byl úplně opak toho, co jste si vždycky představovali a dopadlo to dobře a nebo katastrofou. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz2026.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Instagram,
17: YouTube,
16: TikTok,
17: co je zrovna teď in.
16: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
17: Jsme fajn.

Lady Gaga, The Dead Dance, 18 hodin 49 minut, vy posloucháte Fajn, pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že někdy nás přitahují lidi, kteří se nám vlastně vůbec nelíbí, a potom se z toho může stát, že s takovým člověkem jsme i v partnerství. Ptal jsem se, jestli jste někdy skočili. Jste se někdy skončili s takovým člověkem, který byl úplně opak toho, co jste si představovali. Lucka napsala, přesně takhle jsem poznala svého přítele, vůbec nebyl můj typ a jsme spolu krásných 5 let. Tak vidíte, že to funguje. Tomáš napsal, jo, říkal jsem, že nikdy nebudu chodit s holkou starší než já, teď mám doma snoubenku o 4 roky starší. Hele, věř mi, že 4 roky jsou ještě v pohodě. Vím, o čem mluvím.

0: You my little boo thing. Yeah. So I don't give a hoot what you do, say girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K.
1: Tank, track, který nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do té finální, začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte se diktovat tracky, protože já je budu hrát. Dobrý, ne?
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaran.
8: www.pragboat.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Trénírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trénírkárna.cz.
11: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
12: Instagram,
11: YouTube,
12: TikTok.
11: Co je zrovna teď in? Fajn.
12: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn. Fajn Radio.
12: Fine Drive.
11: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: 19 hodin, 1 minuta k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu. Díky, že jste u toho se mnou. No a za odměnu si dáme 10-minutovku podle vás. Pojďte úplně smazat náš playlist a budeme hrát jenom to, co vy budete diktovat. Je to úplně easy. Vemte si do ruky mobil, číslo je 724-634-634. Můžete mi psát na iMessage, na zprávy, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
13: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
14: Máš 30 sekund.
13: Pošli název tvý oblíbený songy.
14: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
13: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
15: 10 minutes for you.
1: OK, tak jo. Už to tíká a já vidím, že už to cinká, vy jste naprostý borci. Je tady hned několik zpráv, pokusím se to seřadit tak, jak to přišlo. Odstartuje to Travis Scott. Jenom tenhle track bohužel nemám, tak dám jiný, moc se omlouvám, ale Travis to bude. Hned potom bude Pam Rabbit a co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund a do třetice to budou Diamanty, ale dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále, je tady to hromada, díky za to, že píšete. Teď už Travis Scott na Fajnu.
13: 10 minutes for you.

co vyriktujete, Dory si přála Pam Rabbit a Cítím se. Máme to za sebou, před náma je třetí track v pořadí na Fajnu, Adam Mišík a Benny Kristo a jejich Diamanty. A hned potom nás čeká velký finále 10minutovky podle vás. I dneska tam mám 3 tracky z toho, o co jste si psali. Máme tam 2 zahraniční, 1 český a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10minutovku zakončíme. Linka je volná, tak pojďte do toho.

0: to, co vy diktujete. Tohle to byl Adam Šík, Benny Kristo, Diamanty, dáváte si fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal můj oblíbenec Eliáš. Čau Eliáši.
1: No.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Hele, prosím tě, dneska byl takový poslední slunečný den, protože příští 4 dny bude jenom a jenom pršet. Zvládáš tyhle ty pršící dny?
1: No já mám hodně rád bouřky.
0: Jo, takže teď příští 4 dny, tak budeš úplně nejšťastnější asi, že jo?
1: Jo.
0: A co máš nejradši takhle na bouřce? Co tě jako na tom tak strašně baví?
1: No nejlepší je, když jsou večer v létě a jsou ty velký blesky a hromy.
0: OK, takže se vůbec nebojíš a naopak ti to dělá dobře.
1: Jo.
0: Tak to je hustý, to seš fakt hustý. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, seš na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, jdeme na to, tohle to je jednička. Jsem hráč, baby, trochu se hrám, věř si. Sara Rikas a Izomandias, Talk to me, varianta číslo 1, pojďme si dát druhou variantu. Alex Warren, Eternity. Varianta číslo 2, ale máme ještě třetí variantu. Anna Marie, Beautiful. Varianta číslo 3. Eliáši, ty co máš rád, tak bouřky, je to jenom na tobě. Pojď ti rozhodnout, co tam dáme.
1: Jedna.
0: Dáme tam Saru Rikas a Iza?
1: Jo.
0: Tak jo, a je někdo, komu bys ten track chtěl věnovat?
1: Jako vždycky všem posluchačům, co teď tam poslouchají.
0: A ještě někomu třeba special, třeba mamce nebo tačkovi?
1: Tak ne.
0: Tak ne, nezasloužej si to. Ale já ti moc děkuju, jsi naprosto skvělej. Zas někdy zavolej a přeju ti krásný večer. Měj se hezky, ahoj.

0: Dáváte si fajn v 19 hodin 21 minut a lidi, pojďme si takhle při pondělku zatrapnit ten nejvíc nepříjemný den v týdnu, bychom si měli zpříjemnit. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Můžete napráskat sebe, svého kámoše, svoji mamku, tačku, dědečka, babičku, prostě kohokoliv, hlavně ať je sranda. Napište mi to na 724 634 634 a vaše trapné storky. Fine Drive.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Bus.
11: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
10: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
12: Tohle bude krásný léto.
13: I'm Olivia Thien.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fine.

0: Cringe minute.
1: Dáváte si fajn, v 19 hodin 30 minut před náma je minuta trapnosti a dneska se o svoje trapno podělila Anička. Ta napsala: mně se stalo to, že jsem si šla se sestrou koupit zmrzlinu a já si chtěla dát čokoládovou a moje sestra si vzala Bueno zmrzlinu a já si až pak všimla, že tam je ta Bueno a nahlas bez přemýšlení jsem řekla: jo, aha, já to přečetla Buzno, ne Bueno. Tak na to není co říct.
2: Baby, let's go. Summer banger. Banger. Fine.

Dáváte si fajn v 19 hodin 40 minut, tohleto je Fajn Drive a lidi, peníze jsou prý jedním z nejčastějších důvodů hádek ve vztahu. A teď přichází studie, která tvrdí něco zajímavého. Páry, který mají společný finance nebo společný účet, tak bývají podle výzkumu spokojenější a vydrží spolu déle než ty, kteří mají všechno striktně oddělený. Nejde ale jen o účty samotný, psychologové říkají, že je zatím hlavně pocit důvěry a toho, že táhnete za jeden pro vás a když řešíte peníze společně, tak často řešíte společně i cíle, bydlení, dovolenou nebo budoucnost. Já si říkám, že jak taky dokryjete peníze společně, tak často řešíte společně i cíle, bydlení, dovolenou nebo budoucnost. Já si říkám, že jak je taky to kliše, že láska je slepá, tak společně

0: umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak, já jedu k vám.
1: Mobilniservis.cz. Opravy hned.

0: hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.

Je to tady, Fine Drive je za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Ten nejvíc nepříjemný den v týdnu, pondělí, jsme zvládli obstojně. Dozvěděli jsme se spousta věcí, spousta vztahových, spousta nových tracků. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation, dneska v Next Generation Valentína, která vám zahraje tracky, které se třeba ještě nikdy neslyšeli. Dejte si to, já se na vás těším zase zítra od 17 do 20 a za mě už jenom ty dvě slova. Papa Lala!

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
1: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
6: Fajn. Next Generation.
2: Next Generation.

0: tady Valentína a teď na chvilku přebírám vysílání Fajn rádia a budu pouštět nějaký moc fajn písničky, které teď miluju nebo které nedávno vyšly. A taky uslyšíte pár mých a pokud budete poslouchat až do konce, pustím vám svoji ještě nevydanou, takže stay tuned. Jako první bych vám chtěla pustit moji úplně první vydanou písničku, která se jmenuje Blur. A je taková smutnější a smutnýma písničkama je proslula i Billie Eilish, která i na moje malé já měla velký vliv, takže po Blur následuje White Flower od Billie.
1: Next Generation.

0: Next Generation. Posloucháte Next Generation na Fine Radio, já jsem Valentína a jako další vám pustím moji songu Just a Glance, která se dost liší od Blur a je spíš rapovější a beatovější a to mi připomíná Tate McRae, takže to uslyšíte hned potom s její písničkou Run for the Hills, která je jedna z mých favorites.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tady Valentína, právě posloucháte vysílání Fine Rádia, konkrétně Next Generation, a my pokračujeme s mojí první českou písničkou Doufám v tebe, kterou jsem napsala docela náhodou, protože normálně nepíšu v češtině, ale ten večer mi to šlo úplně samo a jsem ráda, že jsem tomu dala šanci. A also se zaposlouchejte do těch beatů a postprodukce, protože tu přímo miluju. Potom vám pustím písničku Voda živá od Anety Langerové, kterou jsem jako malé dítě s rodiči poslouchala pořád.
2: Next Generation. Yeah. New music.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tady Valentína, posloucháte Next Generation a následuje písnička, kterou jsem napsala už ve 13. A za ten čas si ji pořád pamatuju a poslední dobou mi dost hrála v hlavě, tak jsem ji musela nahrát. Tomu Dominik Fike se svou písničkou White Keys, něco chill a pozitivního, jestli jedete zrovna autem, tak podle mě ideální song.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Posloucháte Next Generation na Fine s Valentínou a nakonec jsem si připravila předpremiéru písničky, co mi bude vycházet už za krátkou dobu. A je to moje první písnička, kterou jsem složila na kytaru a inspirovala mě k tomu Lizzie McAlpine se svojí písničkou Spring into Summer, která následuje hned potom. A s ním bych se s váma chtěla rozloučit. Pokud se vám moje vysílání a moje songy líbily, najdete mě na Spotify, kde se jmenuju Valentína s malým V, anebo na Instagramu a TikToku jako isvalentina_music a budu doufat, že se zase brzo uslyšíme.
2: Turn it up. Next generation.
3: Next generation.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Instagram,
10: YouTube,
9: TikTok,
10: co je zrovna teď in
9: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme Fajn.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: CZ.

0: vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Vracím se zpátky k nám.

0: CZ. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Back to the hits.

0: Knot, Stützki Face. Stützki Knot, Stützki Face. Fein. Stützki Knot, Stützki Face. Fein.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: CZ. Fajn.
0: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Fajn Radio. Instagram,
5: YouTube,
1: TikTok,
5: co je zrovna teď in
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn?

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: zve jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil.cz.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
6: Instagram,
5: YouTube,
6: TikTok,
5: co je zrovna teď in. Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn Radio

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Fajn rádio. Prostě hity.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn.
0: Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky.